Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

Hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které miluji.

Radio Čas. Hity, které milujete. I see the satisfaction in your eyes.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince ošoupané.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že když dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit. Chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
2: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
2: Je to většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete a probouzíte se do pondělního prvního pracovního dne.
1: Zároveň vlastně posledního červencového týdne, jeden z posledních červencových dnů, 27.7., to by se mohlo dobře pamatovat, a hlavně dvě jména, která nevím, jestli dobře znáte, ale prostě jsou vám průvodci opět. Lenča Líčková.
0: Radim Sobeslav Bednář.
1: Tak na svátek se podíváme za chvíli. Leni, kdo dneska obstarává zprávy?
0: Já myslím, že Honza Gavelčík. Viděla jsem ho, jak vytahuje věci z malé ledničky.
1: Takže Honzinko, prosím tě, za chvíli předáváme slovo a hezké pondělí všem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na dálnici D1 se jezdí v obou směrech pouze v jednom jízdním pruhu. Můžou se proto tvořit kolony.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Do Česka se vrátí vedra. Brno ve středu zažije sousedskou slavnost. Fotbalisté Opavy dnes přivítají Karvinou. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka opět míří vedra. Ještě dneska zůstanou teploty u 25. Ve středu se ale oteplí a ve druhé polovině pracovního týdne můžeme podle televize LTV Plus naměřit až 37 stupňů. Na víkend už ale mají přijít bouřky.
5: Morava aktuál.
4: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čerťák, Údolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníků Tvrdkov a Edrovice. V Brně se bude konat takzvaná sousedská slavnost u Obřího stolu. Už tento týden tak ožije park na Moravském náměstí Hostinou a možná i muzikanty. Pokračuje mluvčí městské části Brno střed Michal Šťastný.
6: Ve středu 29. července opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřední stůl. Potáhne se od sochy Jošta až k parku k fontáně. Myšlenka je velmi jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přivést a nejlépe se i podělit se svým okolím. První návštěvníci, kteří sami vytvoří doprovodní program, usednou prostřednému stolu mezi 17. a 18. hodinou.
4: Vstup na sousedskou slavnost je zdarma.
5: Rádio Čas, sport.
4: Fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se utkají s týmem Karviné. Zápas se hraje už dnes od 18 hodin na domácím stadionu v Simply Aréně. A dnešek bude podle předpovědi meteorologů polojasný až oblačný, sem tam sprchne, hrozí i občasné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a

0: milujete. Já chci hádat, kdo má svátek, mě to hodně baví a podobně. Bude to krátké, bude to dlouhé, bude tam víc jmén. Mimochodem, dobré ráno z Rádiem Čas, Lenša s Radimem a jedno jméno v kalendáři.
1: A nedíval ses?
0: Ne, nekoukal jsem se.
1: Že jsi dnes tak nadšen do toho hádání?
0: Ne, já bych dneska hádal pořád, nevím proč.
1: Já totiž jsem přemýšlela, jak ti napovědět a v podstatě vůbec nevím.
0: Mhm.
1: Tak a zkusíme na to jít logicky. Je to složenina dvou jmén v podstatě.
0: Něco jako, pozor, ve světě měst, Frýdek, místek, jo? Takže, ale tohle je ve světě jmén, ano.
1: Ve světě jmén. A kdyby to byla žena, tak by to bylo ženské jméno.
0: To dává logiku. Ano.
1: A její, nebo jeho nositelkou byla i paní Čáslavská.
0: Je takhle, ale my potřebujeme, dobře, a my hledáme dneska ženské nebo mužské jméno?
1: Mužské.
0: Mužské. Věroslav, no. Něco takového jako.
1: No, to je ono, Věroslav.
0: Ano, jo.
1: No ale jak to chceš jako na to najít nějakou nápovědu?
0: To jsem ani nevěděl, že je v kalendáři.
1: Já taky ne, Věroslav.
0: Takže Věrek asi podobně, nebo kromě toho, že někdo používá toho Slávka většinou a podobně, no dívej se, co
1: to
0: se
1: nevím.
0: Člověk nedozví. Jo,
1: tak... To si myslím, že nikoho takového jsem nikdy v životě nepotkala.
0: Takže
1: jako Květoslava
0: aspoň...
1: jo.
0: No jasně, jasně.
1: Ale Věroslava ne.
0: Takže vlastně Věrkové, jestli nás slyšíte, alespoň jeden jediný maličko, a ty tak hoďte zprávu na WhatsApp, Rádia Čas, že jakože, nebo že máte v rodině, na pracovišti a tak dál, no.
1: 776612800 hodin nás to zajímá.
0: Hledá se Věroslav vlastně.
1: To je celkem taková dobrá statistika, jestli nějaký Věroslav ladí Rádio Čas.
0: Nebo nás poslouchá někdo, kdo ho zná, takhle.
1: Jo, napište.

0: Krásný pondělní čas, pokud jste v modu prázdnin nebo dovolených, neřešíme, prostě odpočívejte, no a vás ostatní se ptáme, jaký byl víkend, ptám se i Lenči, takže jaký byl víkend Leni?
1: Tak takový cestovní.
0: Jo, z bodu A do bodu B.
1: Tak
0: a vlastně
1: já jsem byla v Brně, takže Brno, potom chvilku Olomouc a pak zpátky do Příbora.
0: Spojení, všechno OK, dobré.
1: Tak já jsem jela autem, takže já jsem se spojila...
0: Spojení nejlepší, jaké může být.
1: Takže já jsem se spojila tak, dobře. Možná, co o tom víkendu bylo fakt takové pěkné, tak v pátek v Příboře vystoupil Jirka Charvát, což je můj oblíbený stand-up komik. A to bylo teda skvělé.
0: Takže jsi to změnila s kulturou, s cestováním, počasí tak akorát, že jo, to se shodneme.
1: Jo, ještě, jo, takže asi taková pohoda. No a co ty?
0: Hele,
1: protože tam já ču nějaký něco, že se něco dělo.
0: Ne, já jsem ti jenom podával včera hlášení, protože, jak mi říká rodina, no tak jako když jdeš ty, tak si musíš počítat a podobně. Takhle, u mě máte jednu jistotu, jo, že když jedete do Prahy, tak takhle, když víte, že jedu do Prahy, můžete jet, protože bude krásné až tropické počasí, jo, a podobně, protože jak já jsem ten jakoby podzimní odchov, takže prostě bylo letně, o to nejde. Naspátek, ale jako vzhledem k tomu, co už jsme zažili my dva, i dohromady, jako pořád to ještě šlo,

0: sedět sám, jo. Takže dobrý. A najednou tam přisedl kluk ke mně. Tak jsem byl taky jako trošku rozpačitý, ale říkám, tak jsem to vstřebal a podobně, a lidi pořád emotivní. No a nakonec se přišla jedna slečna a doptávala se toho kluka, to je moje místo? A já, to ještě si neuměl jiné místo. No a zjistil jsem, že chyba byla u mě, protože, aha, víš, jak jsou tam ta čísílka nahoře, to 92, 93, tak ty možná občas se podle těch čísílek neumíš rozhodnout, jako jestli doleva, doprava, no. Tak jsem si jako sedl jenom obřadu dozadu.
1: Jo.
0: Takže ta scéna byla vlastně de facto kvůli mně, takže jsme museli vstát, já jsem se musel vysuknout. No a vyhodit lidi, kteří přišli na mé místo, protože tam bylo pár lidí bez místenky. A byla to paní s berlema a jeden takový manžel, ale našel jsem jim teda místo vzadu a podobně, no. Takže takové jako hodně emotivní a všichni taky jako byli celý z toho sfanfrnělí, no, takový unavení, ale...
1: Ale tak to je dobré, že jste dojeli.
0: Jo, jo, říkám,
1: já jako, já
0: jenom 30
1: celkem,
0: minut jsme měli. Spoždění.
1: No, ale já celkem teda jako z mojí poslední zkušenosti jako z vlaky, uh-huh, tak v podstatě už mi stačí málo. Já jsem zjistila, uh-huh, že už mi vlastně stačí málo, protože ty příběhy jsou takové jako čím dál divočejší,
0: uh-huh,
1: že když to dojede na to místo, tak já jsem happy. A když třeba v těch třicítkách je klimatizace, tak jsem taky happy, jo.
0: My teď ano, oba dva jako směřujeme k těm posledním červencovým dnům, ano, vlastně přelomu víkendu, protože nějak skloňujeme tu Prahu, ale víme, jaké bude počasí.
1: No, takže teďka, jako, jo, takže vlastně v podstatě člověk se tak nějak jako naučí, že už prostě, když se tam dostane a v nějakém normálním stavu pohodovém, tak už je to jako velký úspěch, jo. Dokonce už ani neřeším to zpoždění, že hlavně tam dojet. A teď nás čeká právě na konci tohoto týdne, uh-huh, jako velká otázka, jestli se do té Prahy vypravit nebo ne, po minulých zkušenostech, když jsou ty třicítky. Takže uvidíme, no.
0: Já to risknu, mimochodem až díky poznámce naší kolegyně Denči jsem zjistil, že mám vlastně v neděli směnu, uh-huh, takže jako v neděli pojedu brzy ráno, jo? Takže to si říkám, že bude v pohodě. No a pátek to ti buď dám vědět, nebo pojedeme nějak v podobný čas, no, jo? A podobně, no.
1: No, takže prosím vás, vám všem, kdo jste na nebo vás čeká cesta vlakem, tak vás objímáme a držíme vám palce, abyste se tam aspoň dostali.
0: Všude vlastně, ať jedete čímkoliv, třeba tedy na lodi nebo na kole, tak hlavně na sebe dávejte pozor, aby vám k tomu budeme hrát.

0: Nový den, pokud je všední pondělí až pátek, tak vždycky na Rádiu Čas s Lenčou a Radimem, no ale samozřejmě neminou čerstvé horoskopy a v rámci léta i megaléto, kde si dneska opět zahrajeme o hezkou cenu, jenom stačí proto něco udělat, tedy skládat tajemnou větu, jenom ať víte, co nás čeká i dneska ráno.
1: To my ještě samozřejmě osvětlíme a jsme velmi rádi, že Milan nejezdí na ty horoskopy vlakem. Bod bychom ji dávali za 3 hodiny.
0: Nebo raz za čas, takzvaně.
1: Nebo jednou za čas.
0: Já to teda zaklepu, jo, protože jako jsem vděčný. A jak sama si řekla, to už je takový ten, mi to připomíná vlastně ten přelom 19. 20. století, nebo začátek 20. století, jak vlastně lidi byli pav z toho, že vůbec jedou nějakým jakoby prvním autíčkem. Takže takhle se teď cítíme, prostě dojeli jsme a ono to jelo.
1: A ono to jelo, ano.
0: A jakože rychleji než člověk jde, že jo, takže to nám stačí, no.
1: Už nám stačí málo, ale je to teda takové zajímavé, kam to zpět, když jsme se vrátili ještě k těm vlakům, že v podstatě tady mám pocit, že to má takovou trošku sestupnou tendenci, jo, zase, že to tak jako jde trošku dolů. A když si vzpomenu na země, kde jsme třeba nějak cestovali a byli jsme odkázaní na vlak, jako třeba, nevím, Itálie nebo Švýcarsko, tak toho jsou jako úplně jiné příběhy, jo. Dokonce
0: Italové to mají jakoby vyčenčané?
1: No úplně klimatizace na čas, všecko úplně jako pohoda, absolutně.
0: Hodně se opravuje, to víme, ale tak doufáme, že to vlastně to 20. století začátek jako znamená vlastně jako směrem k tomu 22. No, jakože holt jsme v takové té... buďme optimisté a berme to tak, že se prostě obětujeme za ty budoucí generace.
1: Asi no hele, jako třeba, ale i v Thajsku jsme jeli vlakem, jo? A taky to jo na čas. Dobře, nebudeme se bavit o nějaké čistotě nebo něco, jo, tam zase to bylo trošku o něčem jiném, ale normálně jsme jeli na čas, normálně to dojelo.
0: A my pořád ještě, protože jsme zažili oba dva pár jakoby docela dramatických věcí, mi pořád jde právě o to japonské, ti jsou prý na to geniální, jakože ti to vysvětlí, ne že se omluví, protože když ti běží to přetočené omluvené, tak jsi ještě víc naštvaná, ale že ty mnohdy nevíš, co se děje.
1: Ano.
0: Jo, a že se to dozvídáš strašně, tak buď si lidi pomáhají, úplně se tmelí a podobně, nebo přijde potom někdo otrávený. Takže jako spíš takové to... Jakože ta rodina řekne, hele, máme problém, ale to vyřešíme a ještě tady máš bombonek navíc a za 20 minut si píš. Já vím, no tak jako jsem, tak si píš co, Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo být převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými. Doznívat ještě budou spory mezi mužskou a ženskou energií, ale věci by se měly více stabilizovat. Nicméně, zejména ve vztazích bychom měli být pokud možno obezřetní se snahou vycházet si vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou podléhat hříšným myšlenkám. Rakům by se mělo dařit ve finančních aktivitách a ryby mohou sklouzávat k nějakým zbytečným obviňováním či výčitkám. Pány mohou častěji zažívat komplikace v realizaci svých plánů. Býci mohou být vystaveni větším tlakům a kozorozy se při svém plánování mohou až zbytečně moc držet při zemi. Vodnáři by k sobě měli přitahovat zajímavé lidi. Váhy budou mít tendenci vyrážet někam za zábavou a blíženci se budou soustředovat na rutinní záležitosti. Lvy by mohli zažívat až euforické stavy. Celci budou mít tendenci zamýšlet se nad tím, co je a není pro ně opravdu důležité a berani budou inklinovat k předvádění se a dokonce i k velkorysosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak, jenom jsem si otočil sluchátka, abych se cítil dobře, bo OCD. Nový den má 6 hodin 22 minut, jen tak na okraj, užijte si ho, dneska ještě si tak můžete jako pořešit všechno, protože ty další dny budou opravdu letní se vším všudy, místy možná i s teplotními rekordy, nicméně v pondělí vás zdraví Lenča a Radim. No a vyrazíme do porodnic. Otázkou je, jako jestli jste tam byli třeba před týdnem nebo před 50 lety, ale většinou na to máte docela květnaté vzpomínky.
1: Já jsem si říkala, jestli ta tvoje věta bude pokračovat tím, že bude letní počasí, že si můžete klidně i porodit, protože na to pak budete dlouho vzpomínat, protože jak naznačil Ráďa, tak to je téma dnešního dne. Jaké počasí doprovázelo na svět vaše děti? A vy už jste se celkem rozepsali na Facebooku Rádia Čas. Třeba Janče píše 1. březen a sněhu bylo po kolena. Šárka zase pršelo, aspoň se v té roušce dalo dýchat smajlík. No a Karla rodila za letní bouřky.
0: Oho, to je hezky symbolické.
1: No.
0: Všiml jsem si, že poslala zprávu posluchačka Eva, která vždycky mám pocit, jako si oběhne sociální sítě a potom dopředu přispěje, aniž bychom to řekli. Takže vím, že Eva je maminka a já doufám, protože jsem si to dopředu nepouštěl, že to bude k tématu. Takže...
2: Ahoj, tak syna jsem rodila v Římu. Doprovázalo mě celkem hezké počasí. Slunečno, sice takové podzimní, ale slunečno. Strašně jsem chtěla jít domů, jenomže tím, že syn měl žloutenku, tak jsme tam museli zůstat o chvilku déle. No, bylo to takové depresivní, ono celkově, jakoby, když nutně nemusím být v nemocnici, tak tam nejsem. A co se týká dcery, tak ta je koncem května a tam bylo pod mrakem. A sluníčku vůbec nevylezlo. Ahoj.
0: Eva, v takovém většinou je takové někde v autě v takovém akční módu a teď byla taková jakoby vyklidněná.
1: Ale já si myslím, že je vyklidněná, protože ona je na dovolené.
0: No, Řecko bylo minulý týden, tak nevím, jestli... A takže ještě na pokoji, Evi, jo?
1: Já myslím, že jo. Správně, já myslím, jo. Že ještě je to Řecko, ne?
0: Vím, že jsme tady vlastně měli pár dnů zpátky. V sobotu to přišlo, pozdrav, takže počkej, doufám, že se mi zase spustí zvuk. Jenom...
1: Já bych jela hned.
0: Bychom si mohli dát jako podkres pod každý vstup, takže Evi, děkujeme i za audio vložku. No, v tom
1: já bych jela hned.
0: Úžasné.
1: Asi bych nejela vlakem, ale jela bych hned.
0: A do Řecka, nebo kdybyste
1: je to
0: jako,
1: jedno.
0: Ne, opravdu jako teď otočíš prstenem asi v nějaké...
1: Tajsko.
0: Dobře, fajn, okej. Okay. Radio Čas.

0: Pozdravení raní, někomu noční, po nějaké akci nebo na druhý konec světa, kde máte trošku jiný čas, ale v každém případě hity, které milujete, a Lenče a Radim na Rádio Čas. Lení, co je nového?
1: Podíváme se na zprávu, která baví internet už nějakou dobu, ale nevím, jestli se o ní slyšel někdy, kdy žena z Mexika najela do zdi, protože na ní byl nakreslený tunel se silnicí.
0: Takže nástupiště 3¾ nebo 9 a podobně, a Harry Potter, jo?
1: Podobně. A opravdu, ale já to jako, když se na to dívám, tak to vypadá hodně důvěryhodně a hlavně jako ve chvíli, kdy je třeba trošku šero nebo tma. A opravdu to bylo vedle hlavní cesty. I byla to reklama tehdy na Lonely Tunes, tedy na kreslené postavičky, něco, jak je takový ten ptáček.
0: To je konec! Něco podobného, ano, ano.
1: A je to takový ten vlk, co honí toho ptáčka. Mik-mik.
0: Jo, mik-mik, pip-pip.
1: Mik-mik.
0: No, paní udělá pip-pip potom, ano.
1: Ano, ano, ano. No a právě ten vlk maluje ten tunel a ten ptáček běží přes tu silnici, no a v té zdi... U té malby je to auto. A na to doma jen čelně napálila na pána prostě.
0: Já se vůbec nedivím, je spousta virálních videí, kdy opravdu takový 3D umělci třeba uprostřed klasické street udělají třeba díru a podobně, a když jako jdete ze správného úhlu, tak někteří opravdu se jí snažili obejít, jo? Že to nevidí jak lidi, a potom slavné triky se dělají, už jsem viděl dokonce i na pejsky a kočičky, jo? Že prostě vidí, takže vlastně... Bobina, dala to bez úhony, teda komu toho autíčka?
1: Vypadá to, že jo, ale to auto teda bylo na totálku a myslím, že potom to museli přemalovat nebo nějak jako ohledně té bezpečnosti se o tom bavili, protože tak je tma, když je tma. Co?
0: To je hodně dobré, no.
1: Je to hodně dobré, že?
0: Je hodně dobré, jo.
1: Jako, ano, když je světlo a jedeš kolem toho, tak je to hezké, ale fakt mě by stačilo trošku šero, maličko jako nevidno do dálky a už bych tam byla taky, no.
0: Takže malá rada všem, protože já jsem toho důkazem, mi se teď jako líp kouká na ty věci blízko bez brýlí, když oficiálně bych je měl mít, takže brýle sebou, dvakrát měř a jednou jeď, doslova, šťastný dojezd do cíle. A teď nevím, jako jestli máme zatleskat všem umělcům a grafiťákům, ale tak jako jo, dobrá práce, no asi, že?
1: Tak skvělá práce, tak hlavně prostě jako
0: mimochodem bylo to asi oficiální umění, to nebyl žádný jako punk,
1: ne,
0: že?
1: Ne, to byla normální reklama, ale od té doby teda trošku jako nad tím přemýšlí i co na ty zdi budou dávat. Mimochodem to není jako jediná takováhle akce, no, jasně, která se stala, protože... Kdysi byla, a já už teďka nevím, jak ona se jmenovala, taková velmi nádherná modelka, ona nedobře skončila, ale byla to manželka, byla mladší a vzala si pana Hefnera.
0: Hugh Hefnera. Jo, a ona už není, že jo?
1: No, ona už dávno není.
0: Nicole Smith.
1: Nicole Smith, a vlastně bylo hodně bouraček, protože ona měla takový slavný billboard u jedné silnice, kde byla pouze ve spodním prádle, a tam zase bourali hlavně muži.
0: Ano, to byly vlastně záhyby, bochánky, dlouho nic a potom její tvář, ano, přesně tak.
1: Ano.
0: Ano, to je to, co viděli ti pánové. Ano.
1: Tak, to viděli, no a bourali úplně stejně jako tady ta dáma do toho tunelu v Mexiku.
0: A já se teď musím být do hrudi, protože kdybych náhodou měl řidičák, tak projedu a ani se nemrknu, ale z jiného důvodu.

Rádio Čas. Rádio Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: čas. Chceš malý kvíz?
1: No, klidně.
0: Dobře, dobře. Řekni mi, kdo právě teď zpívá. Hana Zagorová, Karel Gott, nebo někdo úplně jiný?
2: Že stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých žád.
1: A já bych řekla, že je to někdo úplně jiný.
0: Šikovná, já vím, že víš, protože už jsi taky pouštěla ukázky a je to fenomén poslední měsíců rozhodně.
1: Je to Kristián Šebek.
0: Tak jest tak, který už jako nějaký čas, možná už několikátý rok jezdí s programem Karel Gott, Můj vzor. A jak sám říká, prostě on má tu esenci Karla Gotta, ale zpívá to po svém, i když prostě v podstatě i ten ansámbl kolem něho, protože jakoby celý orchestr je živý a opravdu jsou to desítky lidí, kteří se podílí na tom projektu.
1: Ano, a on Karlem Gottem opravdu žije už dlouho, dokonce najdete i spoustu rozhovorů s Kristiánem, kde říká, jak on ho měl od dětství rád a vždycky to byl jeho vzor a chtěl zpívat jeho písně, no a teď si to splnil a jezdí po celé České republice a právě dva lístky do Olomouce na představení Můj vzor božský Karel můžou být vaše v rámci Megaléta. Jenom upozorníme, že už je to na tenhle pátek 31. července.
0: To znamená, pokud máte rádi tropické počasí, letňáky a písničky Karla Gotta, tak začněte s námi skládat tajemnou větu Rádia Čas. Ta má i dneska čtyři slova a my tak jako postupně s dalšími kolegáčky budeme odkývat slovo po slovíčku.
1: První slovo zní mám.
0: Zapište si slovíčko mám a hrajeme dál.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pohodové dobré ráno, probouzíte se do prvního pracovního dne, tedy pondělí s datem 27. července.
1: Loni, klidně ještě připomeň v rychlosti, na co se dneska ptáme.
0: Jaké počasí provázelo na svět vaše děti?
1: Ano, přesně tak. Prosím vás, ale koukejte se přitom nejenom na počasí, ale taky jako na vaše dítě a na všechno, co má na ruce. Víš, jak jsou takové ty pásky
0: jo.
1: A podobně. Takže,
0: asi už vím, ano, kam míříš.
1: Tak. Ne, tak jako na téma porodnic to nemůžeme nezmínit. Občas říkáme takové ty historky, že se třeba zjistilo po pár měsících, co se někde narodili děti a tak dál, že proběhla nějaká záměna. Občas to bývá dramatické, někdy se rodiče rozhodnou nechat to tak tu záměnu, někdy se domáhají práva. No a někdy to trvá delší dobu díky fenoménu, který se teď hodně dává jako dárek, to jsou takové ty domácí DNA testy, jako
0: ano.
1: Odkud pocházím a tak dál, moji předci. No a muž nebo vlastně jeden Američan zjistil, potažmo poté i druhý, že je před 38 lety v nemocnici v severní Dakotě vyměnili krátce po porodu, což poté, když se tady ozvali nemocnici, nemocnice přiznává, i když je tam dodatek, ale nebere jako za to osobní zodpovědnost. Říká, že oni za to nemohli, ale přiznává.
0: Jasně.
1: To, ano. Jo. Pán má na památku právě, ale nicméně ten páseček, kde jsou trošku jiné údaje, než by měly být. Dopadlo to, no, happy endem v tom slova smyslu, jednak, že oba vyrůstali ve šťastných rodinách, jo. Oba se u nich rozhodli zůstat, i když se jakoby oficiálně s těmi biologickými rodiči potkali. Nevím, jestli to necinklo, ale prostě, no tak jako jasně, tak oni můžeme adoptovat zpátky a podobně. Díky bohu to dopadlo tak, jako že ty rodiny měly dobrý základ, jo, že tam aspoň horší by bylo, chápeš, kdyby jedna byl ten pomyslný zlatý zámek a druhá...
0: Přesně, to je první, co mě napadlo.
1: Prince Chuďas, no.
0: Ano, když si vlastně říkal tady ten příběh, tak jsem si říkala, já bych byla tak naštvaná, kdyby mě vyměnili, že? A ten druhý by byl třeba v nějakém milionářském prostě prostředí a já bych tady byla někde, že?
1: Jo, ještě jedna ta perlička, když tedy ta nemocnice říká, jasně, teď už to chápu, protože z té doby prý už tam opravdu nikdo nepracuje, jo. Říkají to mi nic. Ten den, nebo to 26. ledna v 88., jo, když se to stalo, tak se tam narodili jenom dvě děti. A to byli oni, jo. Takže, jako takhle, já vím, že se stane, jo, život má spousty podob, no, ale jsou místa, kde by se to moc stávat nemělo, no.
0: Tak je to taková dobrá náhoda, že asi, já nevím, a možná, já jsem si totiž říkala, jestli to nevzniklo z přepracování, ale vzhledem k tomu, že se narodili jenom dvě děti, tak asi ne. Tak možná, jestli to nevzniklo jako z nějaké nudy, že se někdo prostě pobavil.
1: A pak si říkám, i když jako vlastně oba chlapi jsou sympatiáci, na ně koukám, jako, a to už jako uvažuji, jako by bednář povrchně, jako jestli si třeba ta maminka řekla, ten druhý je hezčí, víš?
0: Jo,
1: jako,
0: takhle.
1: Jakože, ale tak hlavně, že jsou...
0: Že by vyměnila pásečky.
1: No, oba jsou, ne, myslím teď, jako v dospělosti.
0: Jo, takhle. Víš, jako, že,
1: já jsem mít hezčího syna a tak dál, ale ne, jsou to sympoši, no.
0: To si myslím, že asi ne, že ve chvíli, kdy už tam investuješ tolik času, energie do toho, že... A hlavně je dobré, že obě dvě ty děti byly v pohodě, protože taky si mohl vyfasovat nějakého raubíře,
1: no.
0: Že?
1: I když teď, jak se koukám na toho Kyla s tou biologickou maminkou, když byl na návštěvě, jako... Hele, geny nezapřeš.
0: Jo, oni jsou si podobní.
1: Jo, takže
0: no.
1: To je prostě, no, jako takhle my se teď usmíváme, jo, ale takhle ne, prosím vás, takhle ne, jo.
0: Jako myslím si, že to může být po těch letech dost velký šok, ale možná lepší, když už je to jako tak nějak jako později, než to, co se stalo tady u nás v České republice, že? A byla to ještě miminka, to bylo jako hodně bolavé, hodně bolavé.
1: To si pamatuju to a to se o tom točili dokumenty a podobně.
0: No, čekaj, i seriál České televize, že jo, Kukačky.
1: Jestli chápu dobře, tam potom proběhla ta výměna,
0: ano, zpátky, ne?
1: Ale oni už moc neuměli navázat,
0: no,
1: že vlastně na to,
0: no,
1: rodinné pouto, to bylo.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Krásné ráno, probouzíte se do nového dne ve společnosti Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete, aktuálně 6.48. No a když bych měla shrnout dnešní téma, tak se mi asi líbí hodně odpověď od Janči na Facebooku Rádia Čas, protože tam má velký rozptyl. V lednu 1983 bylo minus 15 a sněhu tak, že nešlo ani do auta nastoupit. A v červenci 1987 zase plus 31 stupňů, že se nedalo ani dýchat.
1: Ono se většinou v životě říká, jaký si to uděláš, takový to máš, ale to je jedna z mála věcí, to dnešní téma, které moc ovlivnit nemůžete, když přivádíte miminko na svět. Pozor, je i pár, dneska se ptáme, jaké bylo počasí, když právě se narodilo první, druhé, třetí, páté. Vím, že je pár maminek, objeví se to určitě i u nás, jako které říkají, vnímala jsem úplně něco jiného, měla jsem si starostí dost, ale řada z nich si to pamatuje právě úplně přesně do detailu, jak četla Lenča. Teď poprosím ještě ty WhatsAppové, jo, máme za sebou první audio, ale když tak, tak jo, 776612800, můžete napsat, můžete i namluvit.
0: Ano, no a vrátíme se zpátky na Facebook. Pavla píše, u dcery v červnu bylo teplo a u porodnice kvetla lípa, takže úplná romantika. U syna v srpnu těsně před polednem jsem měla plachty přes okna, protože šíleně pralo slunko, pocitově tak 40 stupňů Celsia.
1: A já si pamatuju na extrém v roce 2002, nebo relativní extrém, když tam už se to někdy láme, moje malá kamarádka, tehdy jsem dělal hlídače a oper, Anička se narodila 31. ledna před 24 lety a my jsme potom druhý den šli na návštěvu se na ní podívat a vím, že jsem měl krátkou košili s krátkým rukávem, že tehdy byla jako neobvykle jakoby teplá zima, nebo to byl fakt extrémní den, jakože to vypadalo jako jarní den i se sluníčkem, takže...
0: No ale ty chodíš v kraťasech a v košili krátké klidně jako skoro celý rok. To tak nic moc jako neukazuje.
1: Vím, že to byl extrém. Jako 31. ledna. Že?
0: Takže co vy, jaké počasí přivázdělo na svět vaše děti, nebo doprovázelo? Napište na WhatsApp, jak už říkal Ráďa, anebo taky na Facebook. Klidně dál a dál přispívejte.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ve své době jeden z nejdražších videoklipů, stokrát jsme ho probírali, a ten závěrečný takzvaný morphing, jo, který se dělal prostě tou klasickou cestou a podobně, tak jenom se teď koukáme jako na čísla, že jedna vteřina stála 10 000 dolarů, jo, toho kouzla, ale pozor, není to to, co dneska opravdu to uměli staré poctivé kamery.
1: Tak. Ano, staré poctivé kamery, a myslím, že to bylo jenom střihem, že to nebylo nějak jako dotuněné, ani nemohlo být v té době. A doteď je to jeden z nejpopulárnějších a vlastně nejoceňovanějších videoklipů všech dob, takže vyplatilo se.
0: Od Michaela mě baví hodně, a ještě Scream jsem miloval s Janet Jackson, to byly nádherné filmové podívané. No.
1: Tak Thriller. To bylo taky skvělé.
0: Jsme se minuli s Thrillerem úplně. No, se přiznávám, no.
1: Mně se to líbilo hodně.
0: Se mi občas stávají Oscarových filmů, některých takových těch, jak každý tím žije, a já, jo.
1: Ale zajímavé je, že když se řekne nějaký fakt dobrý klip, tak vlastně pořád se vracíme k těm starším, že teďka v té poslední době je nějaký videoklip, který tě zaujal, nějaký prostě příběhový, nebo který by prostě trošku vybočoval z toho, co se dneska točí.
0: Ano, tehdy to byly doslova do písmene malé filmy.
1: Ano.
0: A teď je to hodně o efektu a o tom ukážeme čačí a takové nějaké ty řetazy.
1: A nejenom čačí.
0: A sexualitu.
1: Ukážeme všechno.
0: A nebo jako velkou choreografii, ale takové to něco navíc tam chybí. No.
1: Že jo, ta hloubka. Tak jsme si zase zaremcali.
0: Ne, jo, mimochodem v rámci Michaela, pamatuješ si ještě na Who Is It? To byl takový malý film a týkalo se to vlastně takových těch luxusních jako lehkých děv a
1: tak
0: podobně.
1: Tak to nevím, to už jo,
0: které docházely za svými klienty. Michael tam dokonce vypadal jako, že na jednu čeká, ale asi se nedočkal, protože měl trošku jiný vkus, ale jako no, takže
1: to
0: tak.
1: To už si nepamatuju, ale je teda pravda, a to bychom mohli probrat po celé po zprávách, ať to úplně nevystřílíme.
0: Tak lákám. Přesně, tak Lenka týzuje. Tak.
1: Co jsem si pustila při cestě do Brna v autě?
0: Chcete to vědět? Poslouchejte za chvíli Rádio Čas.
2: Léto patří zážitkům a na Rádio Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
3: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
2: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Místecké ulici. Na příjezdu do centra města se můžou tvořit kolony a problémy jsou taky v Opavě na Těšínské ulici. Ve směru na Ostravu stojí odstavené osobní auto.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Úroda ovoce bude kvůli mrazům a kroupám poloviční. Okolí autobusáku v Karviné projde proměnou. Fotbalisté brněnského Artisu dnes hrají proti Mladé Boleslavi. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ovoce bude málo. Úroda má být letos kvůli mrazům a kroupám poloviční. Přitom proti podobným škodám loni bylo pojištěno jenom 9% ploch sadů. Největší propad se týká jablek. Méně bude i hrušek, třešní a broskví.
10: Morava aktuálně.
9: V Karviné získává novou podobu prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Pokračuje náměstek primátora Lukáš Rašik.
11: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
9: Úpravy se týkají prostoru přednádraží a parkoviště. Znojmo bojuje s holuby. Vedení města prověřuje možnost zřídit městský holubník a taky možnost přikrmování holubů s přídavkem látky proti rozmnožování. Zároveň žádá veřejnost, aby holuby nepřikrmovala.
3: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už dnes utkají s hosty z Mladé Boleslavy. Dnešní zápas má výkop v 18 hodin v brněnské ShipX aréně. Dnešek bude podle meteorologů polojasný až oblačný. Sem tam sprchne, ojediněle se můžou objevit taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 23 do 25 stupňů. A o víkendu už podle meteorologů opět přijdou tropy. Tolik zprávy. Po 7 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
2: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Pro ty, kteří každý den, kdy hrajeme Megaléto, skládají tajemnou větu Rádia Čas, která má celkem 4 slova, tak za ranní tým připomínáme první slovíčko a je to slovíčko...
1: Mám.
0: Tak to je ono, přesně tak. No a jinak startuje nový den i nový týden, vlastně poslední červencový je 27. a Věroslavům krásný svátek.
1: To je tak všechno.
0: Jo, dobré ráno, Moravo, 7.05 už skoro, jo. Počkej, co to bylo?
1: Já jsem nic moc neřekla.
0: Ne, já jsem, tam zazněl zvuk, neprojelo tabu něco teď? Ne, to nebylo jako zevnitř, no to bylo takové to, jak, ne nic.
1: Já jsem se jenom zasmála.
0: Ne, a potom jsem slyšel, ale to jsem asi slyšel u sebe. Ne nic, ne, dobrý, jenom se zasmála, tak.

0: Skvělá muzika a v podstatě ranní nálada pro všechny smysly na Rádiu Čas a pár těch smyslů Lenča zapojila i o víkendu v rámci svého cestování. Leni, povídej, přeháněj.
1: No, my jsme tady totiž před zprávami trošku remcali na videoklipy, že za nás

0: Jsou o čem? O tak, společnosti, o no, tom, jak se lidi k sobě chovají a podobně?
1: Mě třeba taky, jo, potom teda jako války těch gangů a tohle a bylo to prostě, Eminem zpíval o svém životě, že jo, když, nevím, osmá míle, když se podíváte, super prostě věci. A tak nějak to mělo jako takový ten odpych, jo.
0: O čem to je dneska?
1: Že prostě, jako bylo to tam, jo, byl tam ten příběh.
0: Naštvání se, tak ano.
1: No a teďka je to takové, no, já nevím.
0: No já nevím, já se ptám, jako o čem zpívají. Hodně zpívají o majetcích, pokud vím, že jakoby, tam mám ty zlaté řetázy a podobně, nevím, proč to dělám takhle, ale to tak ve mně zbuzuje.
1: Tak, ano. Přesně. No a nebo tak nějak vlastně ani nerozumíš, o čem to je. Mm-hmm. A tak nějak to je takové, jako po povrchu, no. Takové mm-hmm. jako, kde tam je něco někde, nějaký prožitek, tak to moc není.
0: Snad cinkne ještě nějaký, jakoby, teď myslím v tomhletom hiphopovém světě, jako někdo ještě, kdo má
1: a
0: co sdělit.
1: A tak nejenom v hiphopovém, že jo, to se bavíme tak nějak jako napříč.
0: Jo, tak teď se hodně lká v tom dalším světě, v tom jakoby popovém, tam se zase lká, že jo, ten nový zpěvácký styl. Jasně, no, já jsem...
1: Nevím, ukáž nový zpěvácký styl, já to miluju, když to děláš.
0: Já to neumím vystihnout, no, my jsme to pořád ještě nevystihli dobře, protože oni jsou... bože, teď jsem viděl nejmenovaného zpěváka, teď byl hostem na jednom z festivalů, takových těch slavných v Ostravě a zase jako zalkal, takže jsem říkal, bože, proč?
1: Dostaneme bídu, tak pojď, ukáž.
0: Já nevím.
1: Zalkej.
0: Já nevím. Asi malé, nevčkej. Ne, jsou dvě, jedny jsou, protože to jsou dva výrazy, jedny ty lkavé, to možná ovládáš víc ty, a potom jsou to takové ty jakože otráveně po ránu, tomu říkám.
1: Jo, ano takové otrávené.
0: Takové to otrávené. Ty jsem holka, která tě se bude spát, ty se pojďem, celou noc pojďem spolu, hej, tvoje tělo je jak rampa, a já jsem lampa, která tě rozsvítí, aha, něco takového, že?
1: To je skvělý, jo. Já myslím, že na Spotify bys měl 10 milionů zhlídnutí. Jo, přehrání.
0: Já jsem si všiml jedné děsivé věci, nevím, no. Ty máš taky nějaké přehrávače a podobně?
1: No, mám, no.
0: Já se vždycky koukám na novinky, když tam je občas jako někoho, koho si chci poslechnout a občas tam teď vydávám v poslední době takové jako nějaké zvláštní obrázky a tak dál. Normálně 50% těch singlů je umělá inteligence.
1: Jo,
0: a to
1: jo.
0: Nerozpoznáš, u některých je nějaké to, tam je jako třeba, ale i česká jména, jo, třeba já nevím, Jiří, já nevím, Kampel třeba, to je jedno, jo. V Krása nesmírná, opravdu je to jako písnička, než ti docvakne, jakože to je všechno AI.
1: No, možná proto jsou tím umělci tak trošku jako znudění. Víš, že se jako říká, no ne, jenom mě to tak jako přivádí na takovou filozofickou otázku, jo, že vlastně už není jako o čem. Že už tak nějak všechno tak, jak jako je.
0: Doufám, že
1: máš ty sociální sítě prostě a tak a už to takové jako, no, tak jenom, že když jsem si pustila ten 90-kovej hip-hop, tak jsem si to pustila úplně na plné pecky a byla jsem z toho totálně nadšená. Pak jsem teda sjížděla ještě Eminema a říkala jsem si, to je dobrý, to je prostě dobrý, to stojí za to.
0: A ty plačtivé to je jinak, že, než ty otrávené. Ten plačtivý, to neumíme moc vystihnout.
1: Ne, ale mám úplně skvělou, možná bych to někde dohledala. Mm-hmm. Nevím, jestli znáš kluky z Kumštu. Oni učí, mají několik dílů, je to takový internetový pořad, Kumšt se to jmenuje, doporučuju, prosím vás, totálně doporučuju, budete se mlátit smíchy od rána do večera. No a oni jeden díl mají zaměřený právě na hip-hop a na to, jak napsat hip-hopovou pecku a ta se mi teda hodně líbí a tam je právě i ten lkavý jako refrén.
0: Ano, ano.
1: A do toho je tam teda ta hip-hopová část, já myslím, že když to najdu, tak si to můžeme pustit.
0: No konec konců, pokud se občas jíždíte sociální sítě známých lidí svého času právě na tyhle ty pěvecké postupy a do jazyka reagoval i Štěpán Kozub a podobně, takže máte spousty cest, jak si to dohledat, nicméně my nemůžeme nepustit než...
2: To za nás!
1: Ano.
0: A jedeme dál.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas.

0: 7 hodin, 17 minut, Lenča, Radim a taky pláč miminek, ale jako nadšený pláč, jo? Je to takový ten jako hurá jsem na světě. Dneska se vás totiž ptáme, jaké bylo počasí, když jste své potomky přiváděli na svět. Máme tady pozdrav z Vendrině. Rodila jsem v červnu, tropické vedro v 95. a kousek od nemocnice je areál a byla tam noc plná hvězd. Olympik zrovna zpíval, kdo tě líbá, když ne já. A to jsou přesně ty věmy a vzpomínky, na které se ptáme.
1: To je krásné. Tak pište dál na Facebook a taky na náš WhatsApp na 7766 12 800. No a teď jsem jako přemýšlela, jak se od tohohle dostat k Milanovi, nějak mi to nenapadá, takže Milan.
0: Já vím, že jsi veselá, protože ty jsi přeslechla po 6. hodině, no. Máte dneska, že budete v tlaku.
1: Já víc, jsem to, budete, jo? Já už to neposlouchám.
0: Dobře, fajn.
1: Vidím, Milan, fajn. Prosím tě, ty jsi byl na dovolené, ty jak jsi odjel na dovolenou, to je před, já nevím, 3 týdny nebo 2 týdny?
0: No.
1: Tak nějak. Tak od té chvíle, přátelé, Milan prostě začal vstávat levou nohou a já jsem se, když jsem tady byla sama, tak jsem se bála ty horoskopy pouštět.
0: Krize, tlaky,
1: krize,
0: konflikty.
1: Katastrofa, prostě končí svět, Armagedon, Bruce Willis už nepřijde zachránit, jako a takhle to bylo celou dobu, takže to já už, jako, už to neposlouchám.
0: Tak to je fajn, že poslechl ty pokyny, co jsem mu napsal.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo být převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými. Doznívat ještě budou spory mezi mužskou a ženskou energií, ale věci by se měly více stabilizovat. Nicméně zejména ve vztazích bychom měli být pokud možno obezřetní se snahou vycházet si vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou podléhat hříšným myšlenkám. Rakům by se mělo dařit ve finančních aktivitách, a ryby mohou sklouzávat k nějakým zbytečným obviňováním či výčitkám. Pany mohou častěji zažívat komplikace v realizaci svých plánů. Býci mohou být vystaveni větším tlakům a kozorozy se při svém plánování mohou až zbytečně moc držet při zemi. Vodnáři by k sobě měli přitahovat zajímavé lidi. Váhy budou mít tendenci vyrážet někam za zábavou a blíženci se budou soustředovat na rutinní záležitosti. Lvy by mohli zažívat až euforické stavy. Celci budou mít tendenci zamýšlet se nad tím, co je a není pro ně opravdu důležité, a berani budou inklinovat k předvádění se a dokonce i k velkorysosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Radio Čas.

0: Tak to by mě zajímalo, co na tohle řekneš, jo?
1: No, vítej přání.
0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a podíváme se letem světem internetem a zavzpomínáme na mistrovství světa ve fotbale, kde proběhlo velké poločasové vystoupení.
1: Halftime, jo?
0: Halftime, ano, vystoupila tam Shakira, Justin Bieber, Madonna.
1: Pokus napodobit takové ty slavné koncerty na Super Bowlu, ano.
0: Ano, uh-huh. BTS a podobně. No a vrátíme se právě k Justinovi Bieberovi, protože my, když jsme probírali tu halftime na fotbalovém mistrovství, tak jsme na tom nenechali nic suchou, jo. Což už tak nás trošku znáte, že občas se nám to tak děje. Tak si představ, že po tom vystoupení Justina Biebera se teď uvažuje, že by Justin Bieber mohl vystoupit i na Super Bowlu.
1: Já měl na tohle téma diskuzi s kamarádem Marťou a zrovna včera nebo předevčírem, no. Protože on asi jak jako prostě prolítává ten internet, tak jsem od něho právě slyšel, že právě Justin měl jako nejlepší recenze.
0: Ano.
1: Jo? My jsme to a shodneme se vnímali jinak, teda takhle, já nepopírám, protože byl jeden z mála, který zpíval naživo, jo.
0: Jo.
1: Ale dodnes mě baví mím a pozor, a teď se vší pokorou, protože klobouček, že to odehrál naživo a tak dál. Prý dokonce ta písnička měla i speciální poselství, jo, jakože, že se to týkalo jakoby v celého toho konceptu, dobře, OK, ale mi se nejvíc líbil mím, jak to jsou takové ty reakce diváků, když se těší, jako kdo vystoupí. Jo. Tak oni se sejdou v tom obýváku a dějí takové, bude Justin, tak to střihli, pak dali toho Justina a na závěr dali všechny, jak v tom obýváku spí, jo. Takže esence toho jako show, která má uprostřed jako takového vášnivého souboru jako pobavit, jo. Nicméně, tak jsme o tom měli diskuzi, no, protože jsem slyšel, jakože odborné reakce říkají, jo, Justin nejlíp.
0: No tak, protože, abychom si to ještě připomněli, někteří z vás možná neviděli, nebo vás to minulo, tak Justin Bieber jako jediný vlastně vystoupil na tu plochu travnatou, teda přikrytou nějakými plachtami, a byl tam sám a vlastně zpíval akusticky s kytarou jenom, jenom si tak jako hrál.
1: Hlavním slovíčkem bylo Haleluja, pozor, nebyla to slavná od Kohena, zpíval tuším 80 minut pocitově. Bože můj, to bylo jedno, já se moc omlouvám.
0: A trošku to připomínalo takové jako, jak kdybyste prostě byli u táboráku. Mm-hmm. Chápeš, jo? Máš tu kytárku a jedeš.
1: A přesně tak, jo, a tam praská ten oheň a
0: tím,
1: všichni.
0: A tím jenom chceme říct, ale zpíval to krásně, to zase jako, že ne. Ale jenom prostě to prostředí, ve kterém to zpíval, úplně neodpovídalo tomu, co on tam dělal, protože přece jenom halftime show je show, by měla být, že jo. Nebo my si to tak myslíme, mysleli jsme si to.
1: A shodneme se na jedné věci, byli jsme rádi, že v kondici. Vypadá fakt jako, dobře. Jako že okay, no.
0: Takže to je fajn. No a tak my jsme se tady tak shodli, že by to měla být větší show. A hele, prostě my jsme se spletli, my vlastně vůbec jako se v tom nevyznáme, protože Justin tímhle udělal takový dojem, že bude i na Super Bowlu možná.
1: Super, no.
0: No.
1: Teď před pár měsíci, když se po dlouhé době objevil, byl to jeden z těch slavných festivalů a teď já nevím.
0: Koučela.
1: Byla to ona?
0: Ano.
1: Tak tam to pro změnu udělal tak, on sklidil velké ovace, ale v podstatě, že si u počítače pouštěl stará videa a do toho občas zaspíval, ale taky jako bylo to takové jako pasivnější, když geniální nápad, jo, protože tam tehdy byla jakoby jo, velká faninka Billie Eilish, kterou potom dotáhli na to. Takže jsem zvědav na vlastně tu halftime show, že jo?
0: Možná se trošku dostáváme i v tom hudebním světě, do toho světa toho umění a do toho světa toho přilepeného banánu tou gafou ke zdi. Tak já mám pocit trošičku...
1: Bože můj, my jsme dneska teda ve formě, ano.
0: Ale my dneska fakt jenom remcáme, že? Počkej, tak musíme najít, ale víš co?
1: Hele, pochválili, ne, já říkám... Jeden z mála zpíval naživo, tak jasně, ono to nepožaduje to a vypadal fakt dobře, jo.
0: Jo, ale jenom to prostě prostředí nesedlo. Ale víte co, já mám ještě jednu hudební perličku, u které budeme juchat a kterou nespereme.
1: A já potom druhou a dokonce to máme i s hodnotícím okem Lenči Líčkové. Takže jako máte se na co těšit, ne pozor, to bude fakt jako pro tebe, aby si zhodnotila něco.
0: Dobře, dobře.
1: Nicméně se to trošku taky prozkoušíme, takže kdo s námi rád hraje, víš, nevíš, zhruba 3-4 minuty a jsme zpátky.
2: Mám prostě od

0: I ty, které milujete, pohodička nového dne s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas a nejsme sami, je s námi kolega Honza Gavelčík. Honzi, i tobě krásné pondělí.
1: Hezké ráno.
2: Hezké ráno, přátelé.
3: Krásné ráno. Já tak přemýšlím, na co bychom se Honzi zeptali, protože dnešní
2: tak
3: téma to
2: řešili jste ty vlaky?
0: Tak Honza měl napěchovaný víkend, jak jsem pochopil, za naše kolegáčky z Rádia Čas rok, byl taky na holbě rok na grilu, ale ty jsi nebyl jako divák, že?
2: No, nebyl jsem jako divák.
0: No povídej, přiháně.
2: Ale zároveň jsem se kochal a díval, protože byla to přehlídka úžasných kapel, byla to spousta skvělých lidí, kteří se bavili celé dva dny. Úžasný de facto camp, festival plný rockerského nadšení a dobré energie.
0: Počasí jim vyšlo.
2: Počasí vyšlo krásně.
0: A doufám, že nám taky potom vyjde v ostravské aréně počasí. No ne, aby lidi třeba došli na Megáč 21.11.
2: Aby nesněžilo v hale.
0: Suchou nohou, přesně jo. Tak, aby nečekali dlouho v nějakém mrazu a ledu a tak dál, no.
3: Tak uvidíme. Jako,
0: no, tak jo, mimochodem z Radio.cz, kdybyste si potom chtěli koupit lístky, jo. Takže, děcka, vy už jste soustředění, že?
3: Já, ano, my už se bojíme.
0: Ne, proč?
3: Já se bojím.
0: Já už ani nevím, co tam je.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1834 byla na Malé Straně zahájena česká představení pod vedením Josefa Kajetána Tyla. Takže byste mi jenom doplnili slavná díla tohoto velkého divadelníka. Lení, prosím tě.
3: Pidlovačka. Aneb žádný hněv a žádná rvačka. Rvačka.
2: Hračka, ne rvačka. Jo,
3: rvačka.
0: Dobře, dohodli jste se, jo? No. Paní Mariánka.
3: Matka Pluku.
0: A Paličova?
3: Dcera.
0: Tak vidíte. V roce 1852 získává třetí zlatou na olympiádě v Helsinkách Emil Zátopek.
2: 1952,
0: prosím vás, ano, jo, to bylo překlep. No. Díky, Honzi. Tentokrát za maraton. Tak za kolik to tak mohlo uběhnout? Schválně, jestli byste ho svým typem předběhli nebo
2: maraton,
0: nedoběhli.
2: To znamená, to je těch 42 kilometrů zlatých.
0: Před více než 70 lety maraton, ano, přes 42 kilásku, přesně tak, za kolik to dál?
2: Tak já nevím, třeba půl hodiny.
3: Jo, já bych řekla tak hodinku.
0: Teď jsem si vzpomněl na bednáře, který předběhl Usaina Bolta.
3: Ano, ano, v rádě.
2: No, počkej, tak já přemýšlím. Rychle. No ne, tak jo, no tak to je asi moc, třeba půl hodiny, to je pravda. Tak.
0: Kolik jsi řekl?
2: Třeba půl hodiny.
0: Víš, co já jsem rozuměl, že by půl hodiny?
3: Já jsem rozuměla taky půl hodiny.
0: Rozuměli jenom půl hodiny.
2: Ne, no. Ne, ne.
0: Říkáš 3,5.
3: To mi přijde moc.
2: To je moc, no, počkej, takže, hele, tak dejme jo, tomu,
0: níž,
2: 42
0: no.
2: Kilometrů, tak když kilometr, za jak dlouho můžeš uběhnout kilometr? Ne, počkej, 10 kilometrů, kilometr, no to je maraton.
3: Já myslím, že to bude kolem hodiny.
2: Hodinu 40.
0: To klobouček, no, ne, tak jako, ne. Je to takové malé, ale pohybujete se pořád, víte, že já bych třeba řekl 8 hodin a tak dál. 2 hodiny, 23 minut a
3: no.
0: Nějaké drobné, jo?
3: My jsme mu víc věřili.
2: Tak, jo, no,
0: tak v 1983 naměřili v pražském Klementýnu ve své době nejvyšší teplotu, tuším od roku 1775, to bylo tehdy 37,8, od té doby už jsme to párkrát překonali. Nicméně, vyjmenovali byste mi jména slavných televizních rosníček nebo meteorologů, tak aspoň 4.
2: Zákopčaník.
0: Co si pamatujete? Ano, přesně tak.
3: Ale ne Zárybnická.
2: Zárybnická, ano, ano, ano.
0: Pamatujete si nějaké takové ty rosničky, jakoby novácké, které tehdy...
2: Jako to byly takové ty hambaté, ne? Ještě
0: ne, kohokoliv.
3: Jako... Míša Dolinová.
0: Sněhánky. Placáka.
3: A teď naše kolegyně, ne? Terka Poferová dělala taky,
2: vlastně,
3: ne?
2: Pravda, no.
0: Známe přesně jo. Tak. Ještě Dagmar Honcová, že jo, mě napadá no, podobně. Tak, Pavel Karas. Tak,
3: ale no. Dagmar Honcová je na hydrometeorologickém ústavu.
0: Však říkám meteorologové a rosničky.
3: Jo, takhle, aha. Já myslela, že jenom televizní.
0: Ne, ne, ne.
3: Jsem chtěla říct, že ji znám, že vím, ale tak no, je tak. Mi to na nic
2: znáte osobně,
3: nevadí.
2: Chodíte na kafíčko.
3: To ne, ale tak volali jsme si často.
0: Čím se živí herpetolog?
2: Herpetolog? Mm-hmm. No, to je nějaká nemoc, herpes. To je přece nemoc, ne? Ale to asi nebude s tím souviset.
3: Tak, no.
0: Nápovědi?
3: No.
0: Studuje plazy, zabývá se hmyzem, zabývá se keramikou, zabývá se stromy a dřevinami.
2: Tak to první bych řekl.
3: Já bych řekla stromy a dřeviny.
0: Je dobré se domluvit.
2: To první bylo co?
0: Studuje plazy.
2: Já bych řekl ty plazy.
3: To by byl plazolog.
0: Tak zůstaneme u plazologa, je to tak, přesně tak, plazy a oboživelníky. No a v roce 1950 australský herpetolog a lovec hadů Kevin Budden jako první odchytil na světě tajpana velkého. Nicméně, Kevin, já mám pocit, že jsem to přesně před rokem dával. Bohužel o den později zemřel. Tipnete si jak?
2: Tak byl to tajpán, tak byl to velký pán, tajemný. A asi ho nějakým způsobem uštknul, anebo co ho mohlo ještě třeba tak oběsit?
0: Buď ho ten tajpán uštknul teda, nebo nešťastně spadl ze srázu, anebo byl zavražděn.
3: Aha.
2: To už jsou nápovědy.
3: Tak to už nevím.
2: Buď ho uštknul, ještě jednou.
3: Tak ho uštknul.
2: To, a to druhé, jo, no, tak když to jsme se vlastně shodli, no.
0: Takže děkujeme mu, že ho objevil a děkujeme za oběť tedy. Jo a v roce 1976, to už jenom taková zvuková, získává po několika letech válčení z úřady, takzvanou zelenou kartu pro pobyt na území Spojených států tento muž, tak mi stačí jenom jeho jméno, jo.

0: Nám.
1: Není to DB?
2: Jasně, že jsem mohl pustit ještě jiné hity, že jo?
0: Zkus pustit ještě jiné hity.
2: Mohl jsem pustit třeba Woman, nebo Imagine.
0: Jo, John Lennon, ano.
1: A to
0: bych ho taky nepoznal.
2: Just like starting over, no. Možná znáte začátek té písničky.
0: Tak přátelé, bylo to fenomenální, opět.
1: Jo. No já nevím teda. Mimochodem přišla mi zpráva od našeho režiérky,
2: no,
1: že stromy studuje dendrolog.
0: Mm-hmm. Děkujeme Jirkovi, zdravíme ho do režie. Radio Čas. Hity, které milujete. Oh.

0: Pohodu, pohodičku, dobré kafe, k snídaní dobrou chuť s Rádiem Čas, s Lenčou a Radimem Stále. Je to ráno plné muziky a myslím, že ve světě hudby ještě zůstáváme?
1: My pořád se tak motáme ve světě hudby, akorát jsme teda pořád tak nějak jako frfňali. Mhm. No, pořád jsme si stěžovali, jak už ta hudba není, co bývala.
0: A jak just... ten hip-hop, když si dělali počtivě, jak byli víc naštvaní.
1: A jak ten Justin Bieber nás moc nebavil.
0: Jak tam špíval haleluja, všichni jsme špali.
1: No, tak bychom se mohli trošku napravit něčím, co bude stát za to. Schválně, jestli si pamatuješ, po kom jsem nejvíc plakala na Colors of Ostrava, že nešlo koupit lístek jenom na jeden koncert a chtěla jsem na něho moc jim. Ano, je to Teddy Swims. A představ si, že Teddy Swims přijede do Prahy a bude mít svůj koncert.
0: Mám si to jenom představit, nebo se tak stane?
1: Stane se dobře, tak. Fajn. Ano, ano.
0: Už máme datum?
1: Máme 20. března 2027. Bude Teddy Swims v Praze v rámci The Ugly Tour a já se na to extrémně těším. Bude to tedy jeho koncert, jenom jeho. No a... Ještě nejsou lístky v předprodeji, jsem zvědavá, jak to napálí. Každopádně 31. července by ten předprodej měl začít.
0: Mm-hmm. To znamená v pátek všichni u těch komputerů a jak jsem pochopil, nebo jak jsem tak jako slyšel z prvních zpráv Vlaštovek, tak jako ho české publikum dostalo do kolen. Nepředpokládám, že se kvůli toho rozhodl nás koncertovat, ale opravdu jako prý z nás roztál, jo? Že vůbec jako i z té Ostravy a spol, takže jo. Nám to hodlá vrátit ve velkém. No.
1: Já teda, jestli bude nějaká možnost, tak asi bych se zúčastnila.
0: Bože můj,
1: já
0: jasně,
1: se těším. A navíc ten jeho koncert v Ostravě byl velmi dobře hodnocen, že to zabil. Jo,
0: a úplně. Hlavně dorazil, protože jako fenoménem Colors, ale pozor, asi všech jako festiáků, když se na někoho těšíte obzvlášť.
1: Tak je také 50
0: tak
1: na 50.
0: Buď to doprava, nebo...
1: Zdraví.
0: Já si pamatuju, že byla nějaká kauza, že se někdo omluvil ze zdravotních důvodů, nějaké slavné jméno a potom buď to někde na sociálních sítích si dával, že nakupuje a tak dále. To už je pryč, no, takže tak. No. Jo.
1: Takže tedy svým z Praha 20. března 2027, já se těším moc.
0: A tohle máš místo vajíčka s překvapením.
2: Dobré ráno, Moravo, na rádiu.

0: Tak řekni, není to dobrý. Je to skvělý. Tedy svým na rádiu Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Je stačilo těch 10 vteřin?
0: Tak to musíš všechno naprášit taky.
1: Já jsem nic neprozradil, já jsem jenom tak jako hodil poznámku pro kolegyni a podobně. Já jsem neřekla ani slovo.
0: Prosím vás, tak já vám to, ne,
1: ale
0: já vám
1: ne,
0: to řeknu.
1: Ne, proč to prozrazuješ?
0: Protože jako, tak teďka nechci. Posluchači vůbec neví, o čem mluvíš.
1: Ale,
0: prostě Ráďa mi pustil tady Teddyho Swimse a mě se chtělo na záchod, no tak já jsem prostě byla jinde.
1: Ty jsi k tomu měla takovou hezkou poznámku, můžu to říct?
0: Nebo tam, jo, jako, řekni.
1: Já říkám, no tak, ty jsi mi udělala radost a já to celé pročurám. Takže tak. Tak nicméně, jenom připomínáme, jaké je to datum, kdy bude tady vystupovat v České republice?
0: 20. března 2027 O2 Arena, poprvé v Praze.
1: Jinak od vás taky sklízíme různá data, ale hlavně meteorologické situace, protože s Lenčou sondujeme, jaké bylo počasí, když se vám narodili potomci, první, druhý, třetí, je to jedno. Rodila jsem červenec, srpen. Takže 3 děti, jo. A vždycky bylo kolem 30 stupňů a potom tuhá zima ten rok, jo. Takže to je Pavla z Ostravy, mimo jiné. A ještě zkusíme tady, a to je příběh. Já mám děti, jedno říjnové a druhé květnové a obě se narodily, když bylo kolem 20. Slunečno a v porodnici neskutečně horko. Já nachystaný na prvního fusak a teplé oblečení na odchod z porodnice a zbytečně. A pokud se můžu, tak tady ještě potom dodatek k zajímavosti, které už jsme říkali. No.
0: Anička píše, bylo horko kolem 30 stupňů. Narodili se 29.5.1992 a celé jaro, léto, krásné počasí, takže to bylo úplně za odměnu. No a Jarmilka na Facebooku Rádia Čas píše jeden v květnu a druhý v červnu, takže hezké.
1: Jinak si tak všímám, aspoň podle těch prvních ranních vlaštovek, že všichni máte víceméně jako teplý odchov, jako jaro až podzim a málo těch listopadových, prosincových nebo lednových.
0: Ale tady mám listopadového. Monča píše, u prvního syna bylo 10. listopadu 1986 slunečno 18 stupňů a u druhého syna 10. listopadu 1990. To je krásné, oni jsou úplně jenom den od sebe.
1: A to bude zajímavá osobnost, má samé jedničky.
0: No ne den od sebe, oni jsou ve stejný den? Tak to je husté.
1: Takže, ale jiný rok, jako jo?
0: No 1990, takže o 4 roky později stejný den, zima a sníh a u dcery 21.1.2000 Chumelenice a minus 8.
1: Takže 2-4 a jedna kozorožka, jo?
0: No tak gratulujeme a posíláme klíčenku.
2: To je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem? Nech toho.
6: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině

0: Pohoda dalšího letního dne s rádiem Čas. No a kdybyste už tento pátek měli čas a měli to blízko do Olomouce a máte rádi hity Karla Gotta, tak v podstatě báječný koncert Můj vzor, Božský Karel, hrajeme o dva volňásky a samozřejmě skládáme tajemnou větu rádia Čas. Je to v rámci Megaléta.
1: První slovo dnešní tajemné věty je slovo mám.
0: Zatím nevíme nic, možná dopoledne u Aleše se dozvíte víc. Tak čerstvé informace, kolega Honza Gavelčík, za chvíli bude 8 hodin a krásně to s vámi utíká.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Problémy jsou aktuálně na Jesenicku v obci Vápenná. Na hlavním tahu boural motorkář. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Porgesově. Osobní auto tady narazilo do svodidel. Nehoda je se zraněním a na místě jsou záchranáři. A zdržíme se taky na dálnici D2 ve směru na Brno. Na úrovni 40. až 36. kilometru tady probíhá údržba zeleně.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Riziko požárů dál trvá. Ostrava rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném Poli. Fotbalisté Ostravy v prvním ligovém utkání porazili Zlín. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Meteorologové varují před požáry. Výstraha se týká většiny republiky. Lidé by kvůli zvýšenému riziku neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a taky odhazovat cigaretové nedopalky na zem.
3: Morava aktuálně.
7: Ostrava letos rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném Poli. Město chce projekty zahájit v srpnu a říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě. Vědci z Olomouce posunuli možnosti umělé inteligence. Dokáže rozpoznat i detaily, které běžné optické přístroje nezachytí, více řekl mluvčí univerzity Egon Haverland.
8: Cílem našich odborníků z katedry optiky bylo, aby se umělá inteligence naučila ne pouze jeden konkrétní experiment, ale obecný způsob, jak z rozmazaného obrazu získat ostřejší informaci. Právě proto může stejný model pracovat s daty z velmi odlišných oblastí, od astronomie až po molekulární mikroskopy.
3: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisté Ostravy vstoupili do nové sezóny první ligy výhrou 1-0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého rozhodl po hodině hry Václav Jurečka. Slezané včetně baráže zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Dnešek bude polojasný až oblačný, hrozí občasné přehánky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: milujete. Jak my, milé, máme jako nějaký nedostatek nebo nějakou reklamaci, tak vy to hned napravíte. Tak abych vám trošku nasněžila, dcera se narodila 28. prosince 89., takže divoký rok, sněhu dost a syn 10. února 2003, sněhu kupa, ale nádherné. Jo? Dneska sondujeme, jaké počasí bylo, když se vám narodili děti.
1: A vypadá to, že si pamatujete každý detail, protože i Facebook je plný vašich příběhů a počasí. Petra píše, byl srpen, noc, hromy a blesky.
0: To je hezké.
1: Taková romantika.
0: Takže
1: že?
0: Vzpomínejte, klidně nahrajte je audio, protože my vás rádi slyšíme. Jinak Lenča Líšková.
1: Radím sobě Slobodné.
0: Rádio Čas a hity, které milujete.

0: Krásné ráno, 8.03, aktuální čas, pokud někam spěcháte, což doufám, že ne o prázdninách, tak abyste věděli. Datum 27. července, no a s vámi stále Radim a Lenka.
1: Jedna z věcí, která nezazněla v dnešním Víš, nevíš, se odehrála přesně před 40 lety, kdy v Budapešti, v Maďarsku, proběhl prakticky jediný koncert kapely Queen za železnou oponou. Jo? Mm-hmm. A pánové a dámy, vlastně fanoušci hodně vzpomínají a na místě, kde pravidelně teď pořádají festivaly, tak odhalili novou bystu, novou sochu, ale je to tedy bysta frontmana skupiny Freddieho Mercuryho. Mimochodem vypadá moc hezky na takovém bílém podstavci, který jakoby svědčí o té pevnosti. A je to třetí takové stvárnění ve světě a já jenom chci a doporučuji potom taky jakoby v záznamu mrknout třeba na televizi Relax, abys mi zhodnotila, kde vlastně se ti jako to stvárnění líbí nejvíc. Takže máme tady Budapešť, potom, pokud se nepletu, je socha, ta je v celoživotní nebo nadživotní velikosti Jižní Korea, tak to si prohlídni tady.
0: Wow, takže a ta je dobrá.
1: Jižní Korea, nepodobná je socha ve Švýcarsku.
0: Jižní Korea,
1: Švýcarsko tam dávám jako já svůj pomyslný Montreux, pokud se
0: to je hodně takové, vypadá to hodně živě, dokonce má i svou ikonickou bundu na
1: Připomněl
0: sobě.
1: Připomněl to Live Aid, ten slavný koncert.
0: Tak.
1: A tohle je tedy pozdrav od Balatonu. Ona je, jako je to jiné stvárnění, ale rozhodně to není průš.
0: To vypadá, víš, jak to vypadá?
1: To je jako Karel Havlíček Borovský trošku.
0: Ano, a nebo nějaký prezident.
1: Jako myslíš, že světový nějaký latino?
0: Ne, mě to, počkej, kdo to byl?
1: Není moc prezidentů s knírkem, ale jako nějakých, jako má to esenci několika lidí, no.
0: No ale Freddyho ne.
1: Jako, ale je to pěkný pán, jo? Není to průšvy, jo?
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Krásné ráno, Rádio Čas, hity, které milujete i takhle v 8.08.
1: Jinak zdravíme do porodnic, protože dneska sondujeme, nebo takhle, dneska si povídáme o miminkách, takže zdravíme do porodnic, ale klidně, i kdyby to bylo x let zpátky, nebo i v minulém století, tak prostě jaké bylo počasí, když se vám narodil potomek nebo potomci. Už jsme to několikrát říkali, ale typneš si dva měsíce v roce, kdy se rodí nejvíc dětí v České republice.
0: Září.
1: Září to vyhrává.

0: Káťa píše, u prvního svítilo sluníčko a přiletěl čáp na komín po zimě. Předčasná akutní sekce ve 32. týdnu.
1: Oh.
0: Druhá před 3 týdny a to vůbec nevím. To bylo teplo. Kati, to bylo teplo před 3 týdny.
1: A už to mám, protože no. Já vím, že jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezska. S mikrofonem se ptali na ta miminka, tak sváně, jako jestli jste si vzpomněli při tom přepadáku.
2: Syn se mě narodil v lednu, byla velká zima, sněhu po kolena a pamatuji, že manžel nemohl utlačit kočárek.
3: Pokud vím, tak žádné děti nemám.
4: Luxusní.
5: Když se mi narodil syn, svítilo sluníčko.
6: Jo, tak to si vzpomínám hodně, byla velká zima.
7: Na Ostravsku bylo slunečno. Ale v Praze byly povodně.
8: 28 stupňů polojasno.
7: Slunečné, 22 stupňů, teplý větřík.
9: Deště, liavce, sichravý listopad.
10: Ani ne horko, ani ne zima.
11: Zima, tma, málo slunce,
12: škaredě.
1: Ta paní uprostřed, která byla taková konkrétní, já jsem dokonce uvažoval, jako jestli to nebyl porod venku, víš, nějakou jo. Přírodní cestou, jo, protože i ten větřík popsala, jo, takže kam.
0: Jako jo, no, hodně dobře si to pamatujete, ale tak ono na to asi nejde zapomenout. Každopádně těšíme se na další vaše příběhy na Facebooku a taky na WhatsAppu na 776612800.
13: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Ale já myslím, že ty to máš dneska dobrý. Že já mám tlaky, ale ty to máš dobrý. Lvi to mají dobrý.
1: Já vím, že to mají dobrý, ale už jsem to zapomněl, co to bylo.
0: Taky nevím. Ale jo, jenom jo, vím,
1: jo,
0: že to bude
1: jo, že budu mít zažívat nějaké extatické pocity, jako nějaké euforie, pocity euforie.
0: Tak co už si zažil nějaký pocit euforie od rána?

0: z té hodiny?
1: Přiznám se, jakoby, že opravdu mám radost z takových těch našich rituálů, když někdy před tou sedmou vyrazíme do kuchyňky, jak zavoní ta první káva, mám pocit, že i ta snídaně ne, tě těší, když si...
0: A
1: ten první lok je vždycky strašně fajn. A nebo když je jako venku tak nějak akorát a všichni jsme tak nějak pořádku a podobně. A pozor, a nemyslím to jako frázi, já myslím to vážně.
0: Teď se úplně dojímáme.
1: No. Díky za každé nové a dobré ráno hlavně, no.
0: Já taky, i když teda dneska jsem si všimla, že už nám ubývá dne, už vstávám zase do tmy. A to mě štve.
1: To by byl ale taky dobrý název románu, že?
0: No.
1: Už vstávám zase do tmy.
0: Už zase vstávám do tmy.
1: O čem by to bylo?
0: Tak bylo by to o nějaké, jako, o nějakém těžkém příběhu. Mm-hmm. Víš, jakože to vstávám do tmy by nebylo úplně tak doslovně, ale mělo by to značit nějakou temnotu v tobě. Mm-hmm. No.
1: To zní dobře.
0: To zní dobře, že? To napíšeme.
1: To jsme dobře. A nepoužívat, jo? My na to máme patent, a teda až si o něho zažádáme. Milane?
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo být převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými. Doznívat ještě budou spory mezi mužskou a ženskou energií, ale věci by se měly více stabilizovat. Nicméně zejména ve vztazích bychom měli být pokud možno obezřetní se snahou vycházet si vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mohou podléhat hříšným myšlenkám. Rakům by se mělo dařit ve finančních aktivitách a ryby mohou sklouzávat k nějakým zbytečným obviňováním či výčitkám. Pany mohou častěji zažívat komplikace v realizaci svých plánů. Býci mohou být vystaveni větším tlakům a kozorozy se při svém plánování mohou až zbytečně moc držet při zemi. Vodnáři by k sobě měli přitahovat zajímavé lidi. Váhy budou mít tendenci vyrážet někam za zábavou a blíženci se budou soustředovat na rutinní záležitosti. Lvy by mohli zažívat až euforické stavy. Celci budou mít tendenci zamýšlet se nad tím, co je a není pro ně opravdu důležité, a berani budou inklinovat k předmádění se a dokonce i k velkorysosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Čas.

0: Dling. Užívejte si pohodu s námi i tu hudební, kdykoliv i ve světě na cazradio.cz, hity, které milujete, Lenča Radim. A nejenom ranní pohoda, ale taky sem tam něco nového, co se kde šustne. Tak Lení, ukaž mi svůj výraz ve tváři. Je to takové potutelné.
1: No, spíš jako nevím, jak to komentovat.
0: Rozpaky.
1: Protože tahle zpráva mě celkem zaujala a říkala jsem si, že v tom bude nějaký morální přesah, ale vlastně nevím, jak to okomentovat, aby to bylo s respektem k té dámě, ale vlastně přátelé.
0: Lení, o co jde?
1: To byl teasing, že?
0: Ano, ano, přesně.
1: No, jedna brazilská influencerka, jmenuje se Kauna Belhar, tak si dělala selfiečko v Dubaji, kde žila. Na mrakodrapu.
0: Zatím to dává všechno tak nějak smysl a logiku.
1: No, jenomže nějak se zabrala do toho dělání toho selfiečka a chtěla ten nejhezčí výhled a pohled. No a spadla dolů.
0: Teď já jenom přemýšlím nad tím svým začátkem, jako že si uvažovala, jestli to má nějaký přesah, jo?
1: No ne, že prostě vlastně je to celkem šílené, že chápeš, ta protože mě zaujaly, ať to řeknu takhle, ať řeknu takový balíček, jo. Takže tady ta brazilská influencerka si dělala selfie a spadla z toho mrakodrapu. Jak to dopadlo, je nám jasné.
0: Naprosto.
1: A hned potom vyšla
0: určitě
1: další.
0: Určitě zlomené nohy, ne? Dobře, pardon. To se nedělá. Ano, jdeme dál. Promiň. No, jdeme dál, no.
1: A právě k tomu jsem se nechtěla dostat, jo. No a pak vyšla ještě další zpráva, že další influencerka, jo, beauty influencerka, tak té se stala osudná plastická operace, kterou ona podstupovala v rámci reklamní kampaně a spolupráce s tou klinikou. A taky konec.
0: Padla za vlast. Mi to připomnělo, teď se vracím na začátek tohohle balíčku, slavný fenomén pár let zpátky, myslím, že u toho, nebo od toho už lidi upustili. Nevím, jak jsem mu říkal, jestli boarding nebo planking, no. Ale v podstatě se musela nechat vyfotit, nebo sama vyfotila jako prkno, ale na nejrůznějších místech. Právě ano. Se mi vybavil třeba, jakoby, třeba i balkon takovéhohle mrakodrapu, bylo to na horách a pár lidí taky tehdy jako byli kandidáty Darwinových cen. Tak, asi takhle. Tak. Myslím, že dáma má asi taky zápis, ne?
1: Já si myslím, že bude mít. Každopádně mi ten influencing připadá tedy jako velmi nebezpečná záležitost.
0: Ano, je to jedno z nejnebezpečnějších povolání v 21. století. Ano.
1: Ale jsem ráda, že se mi osvětlilo to, protože já jsem četla ještě zprávu, že jedna americká univerzita už nabízí obor influencerství ve školních osnovách, jako opravdu, opravdu, jo. A já jsem si pořád říkala, co je tam budou učit, a tady po těchto dvou případech už je mi to trošku jasnější.
0: Ano, bude tam jakoby lekce bezpečnosti.
1: Jak přežít.
0: A na druhou stranu pokaždé, když mám tuhletu ne brblabou, ale udivenou, protože člověk to taky občas nechápe, když potom vidí ty výpisy nebo oficiální zprávy, kolik třeba za den nebo za měsíc jsou schopni si vydělat.
1: No právě.
0: Tak to teda no, tak to klobouček.
1: No ale vidíš, ale k čemu ti to je, když padáš z mrakodrapu, no?
0: Jinak bych teď pustil filozofické okénko, ale nechce se mi to hledat, jo.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
5: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
6: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
7: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
6: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
7: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Díky. Díky.
2: To trvá 3 hodiny.
3: Aha. Od té doby, co jsme to popsali, že prostě Passenger a Let Her Go má takový jako dramatický závěr, tak pocitově čekáme vždycky hodinu, než to dospívá.
2: Já si vždycky říkám, už ji pusť. Už ji pusť.
3: Už to pustil. Nicméně skvělé songy, hity, které milujete. Pondělní pohodička s rádiem Čas. A teď já vás poprosím, pokud snídáte, na chvilku přestaňte. Tak, chvilku. Pokud jste trošku slabší povahy, tak taky přestaňte. Takhle, zmíníme Rusko, a nebude to z politického hlediska. Taky se tam občas jako lidi baví a dokonce, víš?
2: Já mám pocit, že jsem něco zahlédla.
3: Ano, je to marketingová akce, výrobce sanitární techniky a podobně.
2: Jo, tak už vím.
3: Takže není to oficiální soutěž, že by to tam probíhalo každoročně, ale prostě někdo si chtěl udělat promo akci a souvisela s novými toaletními mísami, jo, záchodovými mísami prostě. Samozřejmě všechny byly čisté. Úkol první, jo, cituji, v účastníci museli, protože tam nalili jakousi tekutinu, tak nejdřív ji vypít brčkem. A ti, kteří postoupili, ti nejrychlejší, tak to druhé už je takové, jakoby to už bych pochopil, co nejdéle sedět na té toaletě, jo, a podobně. A sklidilo to ohlasy, ale pozor, jakoby ne zrovna pozitivní, jako od lidí z branže, tak vůbec, jakoby od celého národa, takže jako jakási, jakoby záklopka tam ještě pořád je, no. Doprovodné záběry, když tak doporučuju třeba novinky.cz, jsou teda hodně...
2: A oni pili vodu, nebo já mám zjistit pocit, jestli tam nebyla vodka v těch mísách? Nejsem si jistá, něco jsem zahlédla, ale nejsem si tím jistá.
3: Ne, vidím tam, že i ženy, jako já vím, že se to nevylučuje, jo, ale to se mi nezdá, já teda doufám, že to byla opravdu voda, no. Že aspoň v tomhle směru. Mimochodem jako šlo o 100 000 rublů, takže na naše asi nějakých 27 000 korun. Jo.
2: To je jako nic moc.
3: No, hlavně když budete takhle jakoby zdokumentování a třeba za 15 let, tak pojď se podívat, co se stalo předtím, než se narodila, jo, podobné.
2: No a když teda měli potom na té míse sedět, tak padl tam třeba nějaký rekord.
3: Mimochodem odpovídám na tvou první otázku, byly tam kelímky, do kterých se naléval perlivý nealkoholický nápoj, jo? Takže jakoby přímo v té míse prostě jo, nějaká neperlivá voda. A ku podivu tady zmiňují, ne, tady jako v tom sezení 10 hodin. Jestli je 10 stunden, 10 hodin, takže je 10 hodin, ano, přesně tak.
2: Tak to není zas tak moc.
3: Ale potom jakoby otlaky a kdo má slabší tu dubku, tak i dekubity.
2: A tak hlavně já si myslím, že by to bylo o tom zadržet to, co je v tobě, když teda vypili tolik těch kelímků, ne?
3: Takhle,
2: té vody.
3: Ne, já myslím, jako, že šlo o to, jako prostě, jestli to je dost pohodlné na to, aby člověk jako na tom, to je zvláštní ten náš přístup k věci, že?
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Já budu citovat, co lidi říkali úplně nejčastěji, že tato akce, a teď cituji, dala pořádnou ránu samotné podstatě lidské důstojnosti. Asi tak, no.
2: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
3: 10 milionů?
2: Korun?
3: Aha.
2: A tak, že bychom si poseděli.
3: Každý 5?
2: Tak to
3: ty,
2: ne.
3: Ty piješ a já sedím. Nosím černý brýle.

0: Dobré ráno, Moravo, ve složení Lenča Líšková.
1: A Radim Sobeslav Bednář.
0: Lení, mrkni se mi ještě dát třeba nějakou zajímavou perličku na Facebooku. Dneska totiž sondujeme, jaké bylo počasí, když se vám narodili potomci, ať už jeden nebo pět. A já si říkám, jakože... Když vezmeme ověřené zdroje, kde to je opravdu potvrzeno, jo, protože pak se říká všemožně jako napříč v minulými staletími ledacos, ale že velký přelet o meteorologii musela mít rekordmanka. Já jsem se koukal na rekordmanku s největším počtem dětí.
1: Tak kolik to
0: je? Jsme znova v Rusku, byla to paní Valentína, která žila prakticky skoro celé 18. století a typni si počet dětí. Kolikrát rodila tedy?
1: 25krát.
0: Přidej.
1: Ne. Ne. Přidej. Ne, to není možné, tomu nevěřím.
0: Počkat, jak jsi to řekla?
1: 25krát.
0: Kolikrát rodila, si říkala?
1: No.
0: Ne, kolik měla dětí, ale kolikrát ano. Rodila, jo? Tak to pozor, jako to musíme... Bylo to 27 tedy, porodů a těhotenství, přičemž ale byla docela plodná v tom, že tam měla i nějaká dvojčata, trojčata a čtyřčata.
1: Ne.
0: Takže podstrženo sečteno celkem 69 dětí. V Guinnessově knize rekordu, jak říkám, jako potvrzené, dokonce tam je i nějaká podobenka té dámy a podobně. No. A pozor, docela úkaz na svou dobu, z těch 69 se dospělosti dožilo neuvěřitelných 67, jo?
1: Já tomu nevěřím.
0: 17 něco, ta paní je potvrzená a podobně.
1: Fakt? Mm-hmm. To není možné, tak ona nedělala nic jiného, jenom kojila.
0: Jo, to byla ona, no.
1: Jenom rodila a kojila.
0: Tam vidíš, paní Valentína. A docela jako by vypadá zachovala, ne? Na to, jako, no, že pořád jenom ležela.
1: Já myslím.
0: Nebo neležela, jakoby chodila s bříškem. Takhle.
1: Ona teda, když vidím tu její fotografii ze stáří, tak vypadala na těch 67 dětí.
0: To dělají ty zuby, protože nemá teda takhle, jako, ježiš, ale to není podstatné. To jsem se nevěděl dostat do pravdy v tom, že neměla protézu a podobně.
1: No ne, ale tak nejde jenom o to rození a kojení, ale potom, když si vem, že i jedno, dvě, tři děti už je jako nápor na nervy a teď si vem, že jich má 63, dokážeš si představit ty Vánoce? A mimochodem, to by mě zajímalo, škoda, že paní Valentina už není mezi námi.
0: Vánoce, to je to poslední, co asi řešila, divucha.
1: No. Ale škoda, že už Valentina není mezi námi. Mě by zajímalo, jestli si pamatovala všechna jména.
0: Mm-hmm. Počkej.
1: Podle mě už volala jenom hej ty.
0: Pokud se nepletu, tak jako měla na to docela čas, protože bylo to mezi lety 1700. Ona takhle, ona rodila celkem 40 let v kuse, jo, asi takhle. 1725 až 65, no. Takže tak, bereme si z toho nějaké poučení nebo nějakou inspiraci?
1: Já nevím, asi radši ne.
0: Dobře, fajn. Předáváme dál a teď to nejpodstatnější, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp. Můžete napsat teď už jenom o tom počasí, jo? A rádi vás si slyšíme, takže klidně využijte audio zprávu.
1: 7-7-6-6-12-800, i když teda teďka to jedno, dvě děti, to už mě asi neohromí na tom Facebooku.
0: Ne, ale nebojte se, když nám to namluvíte nebo napíšete, tak neodpovíme, no a co?
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Co je?
1: Jo, aha, Ježíši Kriste.
2: Ty jsi dal Jirkovi srdíčko.
1: Nedal.
2: Dal?
1: Nedal.
2: Bylo tam srdíčko.
1: Tak já nevím, co mám dát. No, tak ty to musíš vysvětlit. No.
2: Tak prosím vás, sladíte rádio Čas. Jo. Dobré ráno, Moravo, které můžete také ve střihu vidět každý všední den mezi 6 a 8 na televizi Relax. Uh-huh. Máme tady našeho režiséra Jirku, který k nám přijel až z dalekého Finska, aby na nás tady dával pozor.
1: Pozor, Jirka se narodil v Česku, ve Finsku teď žije, abyste nemysleli, že třeba máme jako nějakého Jirku Mikulenena. Jo, no. A podobně.
2: A když jsme měli Víš, nevíš, tak jsme měli vyjmenovávat rosničky známé.
1: Rosničky a meteorology, no.
2: A já, protože to nevím, protože nemám televizi, už je hodně desítek let, tak v podstatě jsem říkala, že Dagmar Honcová je meteoroložka.
1: Pouze meteoroložka, že není rosnička.
2: Ale že asi není rosnička.
1: Mm-hmm.
2: A Jirka na to píše.
1: No počkej, tak já přečtu Jirku, jo?
2: No, přečti.
1: Dostal jsem se, on má taky jako hebký hlas, ano. Taky vyklidněný. Dostal jsem se k Víš, nevíš, ke střihu a jenom zajímavost k Honcové. Dagmar Honcová pracuje jako moderátorka počasí, tedy rosnička na Nově od června 2023. No, už není jenom meteoroložka, možná jste se o tom bavili. Dneska nemá moc sluchátka na hlavě.
2: Takže díky, Jirko, za příspěvek. Což, dobře, ok, já to beru, jo. Ale to, že ty si mu na to dal srdíčko.
1: Já jakože, že to s námi žije, počkej, Jirka dodává, není za co, od toho jsem tady a díky za srdíčko. Takže můj.
2: Vidíte, v čem já musím každé ráno být?
1: Takže kauza vyřešena?
2: No tak nevím, kauza jsem vyřešená. Tak jako rozhořčená.
1: Ve Víš, nevíš, to není.
2: Dobře.
1: Jo, domluveno?
2: Tak jo, dobře.
1: Tak jo.
2: Ale to srdíčko.
1: Máme. Já už vím, co udělám. Vydržte jenom, to musím teď jenom v rychlosti.
2: Abyste si náhodou nedali srdíčko, vy dva.
1: Poslal jsem ti jedno, jo?
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
4: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Ano, krásné ráno, skoro už dopoledne, stále Lenča radím hity, které milujete, další v záloze, ale ještě předtím jeden malý rest, protože Lenča chtěla ještě něco zmínit. Nakonec, jak to tak u nás bývá, jsme řešili něco úplně jiného, ale to jsme prostě my dva.
2: Ale tak kdo za to může, že? Kdo dal srdíčko?
1: Takže teď vám vysvětlíme, co řešíme.
2: Jedeme dál, podíváme se k Brnu, kde vzniká velmi taková záslužná organizace, protože se tam boduje záchranné centrum a teď schválně typni si pro jaké zvířátko. Ty už si to četl.
1: Možná.
2: No tak to nevadí.
1: Je to holoubek.
2: Holoubci. Ano.
1: A mě to vlastně zajímá takhle. Já teď zkusím mluvit jako za běžný národ, ani ne za sebe, já to moc neřeším, ale vím, že spousta lidí právě považuje jakoby holuby za škodnou a že ve městech a tak dál. Takže v čem je to vlastně záslužné, nebo co je jinak, jak to vidí ta druhá strana?
2: Právě tady ty dvě dámy, které se rozhodly tohle centrum vybudovat, tak mají takové heslo holub je kámoš. Uh-huh. A celkem hezky to popisují, protože oni vlastně říkají, že ti holoubci jsou tak v takové šedé zóně, že to není ani divoký pták, ale že to je jako brané jako zdivočelý domácí mazdíček, což mm-hmm. není vůbec pravda. A že jsou teda v takové šedé zóně a opravdu nepěkně se k ním chovají lidé, mm-hmm. což je taky pravda, že jo? Ano, někdo by namítl, jak ve vesničku má středisková páčím po sochách, ale oni se teda rozhodli tady těm holubkům pomáhat a říkali, že kdyby byli ve městech holubníky, kam by vlastně mohli ti holubci létat a tam by se teprve vlastně snižovali jejich počet tím, že by se vybírali vajíčka z hnízda, že by to bylo mnohem humánnější než to, že třeba v některých městech i probíhá to jako plošné odstraňování holubů a podobně.
1: Prostě tak jako spíš dají postupně v uvozovkách vymezet nebo omezit ta čísla.
2: Tak. Dá se. A je to teda velmi pěkná činnost, to musím říct, že když jsem viděla ty fotky tady těch dám, jak o ty holubky pečují, tak je to fakt jako strašně pěkná. Vlastně jo. Vlastně proč my si všichni myslíme, že holuby jsou jenom jako špatní,
1: hele, že? Času jako pár století zpátky, i když teď někde občas jako koníček jeden z dopravních prostředků jako pošty, že jo?
2: No.
1: A podobně. A opravdu se vraceli a kolikrát pomáhali, oznamovali důležité, já nevím, důležitá rozhodnutí v bitvách nebo vyznávali lásku a tak dál. No.
2: Že? A teďka prostě nám tam po sochách a tak, že jsou špatní. Takže holub je kámoš, nová záchranná stanice měla by před zimou začít fungovat a někde u Brna bude.
1: No, a aby to nebylo málo, tak za chvíli náš kámoš, kolega Aleš Klubal, měl pár dní volna, tak se urazil a my zjistíme, jak se měl.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Babky na Pavlači tentokrát ve třech podřistali o cenách na dovolených a není to zase tak daleko. Vrátil se nám kolega Aleš Kubal. Ahoj. Takže kde jsi byl? A my jsme jenom trošku naznačili, hoď tam nějakou cenu, tak jako ať víme, kdyby někdo jel.
1: Byli jsme v Tatrách a trošku se mi točili oči z těch cen, ale samozřejmě teď už jde o ty oblasti Štrbské Pleso a podobně. Jo, a já nevím, Plzeň 120 korun a takový větší krosán, když přijdeš do cukrárny, takové vyhlášené, 75 korun kafe, stovku, jo, a jako jo, no, nemají to tam lehký.
2: No mě hodně zaujalo parkování.
1: No, pod 500 asi ne, no. To se nedostane vůbec.
2: To je
1: vůbec.
2: Úplně...
1: No,
0: Já jsem měl včera klasicky v kavárně, jo? Ano, v Praze, ano. Pravda, bylo s rozemletými mandlemi, jakoby vevnitř jako s tou mandlovou pastou. Jo. Krosánek byl za 100, no, bez koruny.
1: Vidíš to.
0: Ale snědli jsme to ve dvou, no, takže jako...
2: Jo, ale v Praze je to celkem normální.
1: Já už jsem 5 let, když jedu do Prahy, chystám, víš na co, že prostě posnídám, vstanu a dám si trdelník s kávou. Jo, kde, to je neskutečná vůně, jak to krásně.
2: Trdelník,
1: no. Mají,
2: jajky,
1: no.
2: Měl si jajky.
0: O tom se vedou, ne, o tom se vedou velké diskuze, že jo, protože řada prodejců to dává jako typickou českou pochoutku a přitom realita někde trošku úplně jinde.
2: No tak Česka to není. Jo. Ano, a my jsme tak. Jednou opravdu kamarádka říká, pojďme na trdelník, já na to mám chuť. A já říkám, no blázni, teď nebudu 150 korun dávat za tady jako mouku a to, no a koupila si ho. Mm-hmm. No a půlka ho skončila v koši.
0: Jo, no. A nebo někdy lidi, teď je strašně populární, že tam jako hodí zmrzlinu, takže vidíš tu zmrzlinu a všude vidíš ty válce toho těsta, jak se válí.
2: To protože to bylo nedopečené, špatné a hlavně ty cítíš úplně tu nejlevnější ingredienci, jako ne.
1: Tak už na to nejdu. To
2: bych ti doporučila jiné dobroty.
0: Ale v každém případě vítej zpátky a máš pro nás třeba i další slovíčko k tomu zatím mám v rámci tajemné věty.
1: Určitě, tuším v první hodině, že to tam prásknu, ať víte, ať jste v obraze.
2: No protože hrajeme o dva lístky do Olomouce teďka na pátek na Božského Káju.
1: Božský Kája.
2: No.
0: Můj idol Karel.
2: Můj idol Božský Karel.
0: Tak a bože můj, tak jo. Bože můj, už se říká si Bangot, no?
2: Oh my God.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vážná nehoda se stala v Novém Jičíně. V ulici Dlouhé osobní auto srazilo cyklistku. Na místě zasahují záchranáři. Vážná nehoda se řeší taky v obci Vápenná na Jesenicku, kde boural motorkář. Záchranáři teď zasahují taky v Pohořelicích v ulici Lidické. Tady hoří obytný dům a dopravu tady řídí policie. Na místě jsou hasiči a záchranka. Vážná nehoda se stala taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Dolní Paseky. Tady bourala hned 3 osobní auta. A pozor si, musíme dávat taky v Brně v ulici Porgesově. Osobní auto tady narazilo do svodidel.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Do Česka se vrátí vedra. Frýdek Místek bude dražit autovraky. Fotbalisté Jablonce v prvním ligovém utkání porazili Olomouc. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka opět míří vedra. Ještě dneska zůstanou teploty u 25. Ve středu se ale oteplí a ve druhé polovině pracovního týdne můžeme podle televize LTV Plus naměřit až 37 stupňů. Na víkend už ale mají přijít bouřky.
8: Morava aktuálně.
7: Frýdek Místek bude dražit 6 automobilových vraků. Jde o vozy na odstavném parkovišti. Město dražbu chystá na dnešek na 13. hodinu. Jde o vozy, které už byly z ulic odtaženy a nikdo se k ním nehlásí. V Brně se bude konat takzvaná sousedská slavnost u Obřího stolu. Už tento týden tak ožije park na Moravském náměstí Hostinou a možná i muzikanty. Pokračuje mluvčí městské části Brno střed Michal Šťastný.
9: Ve středu 29. července opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřední stůl. Potáhne se od sochy Jošta až k parku k fontáně. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přivést a nejlépe se i podělit se svým okolím. První návštěvníci, kteří sami vytvoří doprovodný program, usednout prostřednému stolu mezi 17. a 18. hodinou.
7: Vstup na sousedskou slavnost je zdarma.
5: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalisté Jablonce v úvodním kole první ligy porazili doma Olomouc 2-1. Vítězně se tak naladili na čtvrteční odvetu druhého předkola konferenční ligy proti Varaždinu. Dnešek bude podle meteorologů polojasný až oblačný, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 23 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje pondělní, teď už je dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Škulubalem.
4: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Tak se přiznám, a ono to bylo slyšet, že jsem po týdnu zpátky z dovolené tady ve studiu, nevím, jestli to máte podobně, ale já když se vrátím po týdnu z dovolené, já mám takový pocit, že jsem všechno zapomněl, jak pustit mikrofony, jak stříhat zvuky do vysílání. Naštěstí, já si vždycky říkám, Aleši, je to jako s tím kolem. Když jednou umíte jezdit na kole, tak jezdíte i po roce. No a právě když na dovči zapomenete na práci a přijdete, já nevím, do práce a nevíte, na co máte sáhnout, tak to teprve odpočíváte. Tohle vám přeju i skvělý start do pracovního týdne, s vámi Aleš Šklubal. Za chviličku naše téma, do jakého počasí se narodili vaše děti. No a hrajeme hity, které milujete. Ty pošlo samozřejmě všude, k vodě, na prázdniny, domů, na cesty i do práce. Prostě ať si spolu, vy, Rádio Čas, pondělí, hezky vyladíme. Rádio Čas.

0: Dnešní téma na rádiu Čas, do jakého počasí se narodili vaše děti. No u mě, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo hodně dávno. Kuba už má 20, teď nedávno slavil 20. No a na to se nezapomíná, byl červen na teploměru nějakých 30, ale přesto, když to takhle řeknu, nemá horko rád, když se do toho počasí narodil. A moc dobře si pamatuju, když jsem pro něj jel do nemocnice a bral jsem ho v tom košíčku a jak se na mě díval a ten pohled vyzařoval něco jako a ty si kdo, jo, že mě viděl poprvé v životě. Takový krásný moment. No a co vy? A ty okamžiky, které, prostě na které se nezapomíná. Tak Dáše napsala. První dítě květen, bouřka. Druhé dítě září, mlhavo. Třetí dítě 19. prosinec, počasí nevím, páč byl, rok 1989 a to jsme všichni cinkali klíči. Krásné. Hanka píše, tak abych to také trošku zasněžila, dcera 28. prosince 89, sněhu dost a syn 10. února 2003, sněhu kupa, ale nádherné. Já jsem také zasněžený kozoroh a přiznám se, že mi zima vůbec nevadí, naopak zimu kvituju, mám je rád. Tak dnešní téma na rádiu Čas, do jakého počasí se narodili vaše děti. Facebook, WhatsApp, napište od Aleše dál pro vás hity, které milujete, takže hezké dopoledne. No a abych nezapomněl, tak za chviličku připomenu ranní kvíz, víš, nevíš, s Lenkou a Radimem. To je jako ta naše ranní IQ posilovna, tak si na ní počkejte.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
4: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.

0: Řeknu vám, neuvěřitelně rychle to utíká, už v sobotu se prázdniny přehoupnou do druhé půlky. Letí to. Ono, když je volno, tak to letí dvojnásobně. Znám to, teď jsem si to vyzkoušel na dovolené. Teď ale víte co, lehce cesta časem a zpátky po ránu se hrálo víš, nevíš, Lenka, Radim a také Honza, takže vy se můžete samozřejmě klasicky přidat, pokud máte chviličku a jste s Rádiem Čas. Takže ranní kvíz Rádia Čas si můžete střihnout s námi. No a potom budu mít pro vás tip na prázdninové zážitky do Havířova. Tak hezké dopoledne s časem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V 83. 1983 naměřili v pražském Klementýnu ve své době nejvyšší teplotu, tuším od roku 1775, to bylo tehdy 37,8, od té doby už jsme to párkrát překonali. Vyjmenovali byste mi jména slavných televizních rosníček nebo meteorologů, tak aspoň 4.
4: Zákopčaník.
3: Co si pamatujete? Ano, přesně tak.
5: Ale Zárybnická.
4: Zárybnická, ano, ano, ano.
3: Pamatujete si nějaké takové ty rosničky, jakoby novácké, které tehdy...
4: Jako to byly takové ty hambaté, ne? Ještě tenkrát.
3: Kohokoliv. Jako...
5: Míša Dolinová. Sněhánky. Vždyť naše kolegyně, ne? Terka Puferová dělala taky,
4: vlastně
5: ne?
4: Vlastně, pravda,
3: no. Známe. Rosničku. Jo. Tak. Čím se živí herpetolog?
4: Herpetolog? To je nějaká nemoc, herpes. To je přece nemoc, ne? Ale to asi nebude s tím souviset.
3: Nápovědě?
5: No.
3: Studuje plazy, zabývá se hmyzem, zabývá se keramikou a zabývá se stromy a dřevinami.
4: Tak to první bych řekl.
5: Já bych řekla stromy a dřeviny.
3: Dobré si domluvit.
4: To první bylo co?
3: Studuje plazy.
4: Já bych řekl ty plazy.
5: To by byl plazolog.
3: Tak zůstaneme u plazologa, je to tak, přesně tak, plazy a oboživelníky. No a v roce 1950 australský herpetolog a lovec hadů Kevin Budden jako první odchytil na světě tajpana velkého. Kevin, já mám pocit, že jsem to přesně před rokem dával, bohužel o den později zemřel. Tipnete si jak?
4: Tak byl to tajpán, tak byl to velký pán, tajemný, a asi ho nějakým způsobem uštknul, anebo co ho mohl ještě třeba
3: tak
4: oběsit?
3: Buď ho ten tajpán uštknul teda, nebo nešťastně spadl ze srázu, anebo byl zavražděn.
5: Aha.
4: Ještě jednou?
5: Tak ho uštknul.
4: To, a to druhé, jo, jo, no, tak když to, jsme se vlastně shodli, no.
3: Takže děkujeme mu, že ho objevil a děkujeme za oběť tedy.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno, místy zataženo, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Léto sebou nese skvělé akce a tak správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov vás zve na show v havířovském skateparku. Bude to v úterý 28. července od 16 hodin, kdy si tady se zkušeným instruktorem můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru anebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To všechno bude doplněno muzikou, tedy diskotékou s DJem z Rádia Čas. No a vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a sbírejte prázdninové zážitky. Já jdu na hity, které milujete a skvělý den s Rádiem Čas.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Radio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíš.

0: Rádio Čas je s vámi, ono z hity, které milujete, se lehce zapomíná na to, že za okny to třeba dneska není podle našeho gosta. Otele Šeško byla pohodové pondělí s Rádiem Čas za chviličku o jednom filmovém fenoménu, který oslavil 40 let od premiéry. Je to česká komedie. Já jenom tak zkusíme tady i jméno nebo postava jménem Otík. Už víte? Jo? Tak za chviličku jsem zpátky právě tady s tímhletím, ale teď jdeme na nejzprávy s Honzou Gavelčíkem. Jsme Rádio Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Problémy jsou v Karviné, v ulici Karola Šlivky bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Rožnově pod Radoštěm v ulici Dolní Paseky. Tady se řeší nehoda hned tří aut a s komplikacemi musíme počítat na dálnici D2 ve směru na Brno na úrovni 630. kilometru. Tady probíhají práce údržby.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Úroda ovoce bude kvůli mrazům a kroupám poloviční. Okolí autobusáku v Karviné projde proměnou. Fotbalisté Opavy dnes přivítají Karvinou. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ovoce bude málo. Letošní úroda má být kvůli mrazům a kroupám poloviční. Přitom proti podobným škodám loni bylo pojištěno jenom 9% ploch sadů. Největší propad se týká jablek. Méně bude i hrušek, třešní a broskví.
6: Morava aktuálně.
5: V Karviné získává novou podobu prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Pokračuje náměstek primátora Lukáš Rašik.
7: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
5: Úpravy se týkají prostoru přednádraží a parkoviště. Školy ve Zlíně procházejí velkou proměnou. Město Zlín o prázdninách dá do jejich oprav bezmála 85 milionů korun. Největší akcí je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se utkají s týmem Karviné. Zápas se hraje už dnes od 18 hodin na domácím stadionu v Simply Aréně. A dnešek bude podle meteorologů oblačný, místy zatažený. Čekají nás taky občasné přehánky a objevit se můžou i silnější bouřky. Nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 20 do 26 stupňů Celsia a koncem týdne se bude oteplovat, čekají nás tropické hodnoty. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys z takový kroasán?
9: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
8: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas a také Aleš Šklubal, ano, jsme s vámi i s hity, které milujete. Máme, řeknu vám s ženou v létě, takový rituál, a to, že si přehráváme filmy na balkoně. Má to takovou zvláštní atmosféru léta, schválně. Včera jsme si přehrávali film a zkuste si tipnout, který je tady nápověda, jo? Tak děj se odehrává na vesnici. Hraje v něm Labuda, Rušinský, ale i Libuška Šafránková. No a hlavní roli tady má i JZD. Asi víte, že jo? Ano, je to komedie Vesničkou má středisková. Ta slaví a toto letí 40 let od svého natočení. A tak tuto báječnou komedii za chviličku v zajímavostech, o kterých se moc neví, zmapuju. Takže za chviličku počkejte si na to a teď hity, které milujete. Hity.

0: Nechce se tomu věřit, ale komedie Vesničko má středisková oslavila 40 let od premiéry. Jinak já tady mám takové zajímavosti, o kterých se moc neví, třeba že scénář vzniknul náhodou. Zdeňkovi Svirákovi proplatili omylem scénář na film Na samotě u lesa. Jo, dvakrát, takže to se muselo na Barantově zahladit a vlastně na jediný den měl na to, aby napsal námět k filmu na nějakých 7-8 stran, aby to šéf tedy tvorby na Barantově mohl zahladit, aby nebyl průser, jak se říká. Jinak scénář si při jedné cestě na představení četl Jirka Menzel. Ještě jezdili spolu na představení a tak pan Svirák Jirkovi tedy scénář přečetl a on říkal, tohle beru, i těch 7 stran, jo. Musíš to dopsat, tohle určitě natočím. Jo, natočil. Skvělá plejáda herců, Hrušinský, Šafránkova, Labuda, Hartel, ale i Jánoš Bán jako Otík. Jinak Řidiče, jak jsem se dočetl, místo Labudy měl hrát Nárožný, ale nakonec Labuda zůstal jako Pávek a já si říkám, že to bylo prostě geniální. Geniální, že tam pan Labuda hraje. No a věděli jste třeba, a to jsem nevěděl, že Vesnička získala nominaci na Oscara a v kině je vidělo zhruba 4,5 milionu diváků. No a samozřejmě nezapomenutelné jsou hlášky z filmu. Třeba pan Hrušinský jako doktor Skružný. Tak se jí dáme.
1: Ono už těch krás ubejvá, ale něco pořád ještě máme. Nějaký lesy nám zbyly, pivo máme dobrý. Někdy. A holky, Karle? Holky máme nejkrásnější na světě. Kam se hrabou Španělky nebo Taliánky, většinou mají kozinovi. Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
2: Všim.
1: To je skamoda, víc.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
6: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak já už jsem u mikrofonu, už jsem zpátky, ale já tady mám na stáži dvě studentky. Jako ne, že bych po nich koukal, ale teď jsme si něco vysvětlovali. Skválně jakože nelžu, jo, že jsou tady se mnou. Takže holky, máte mikrofony u sebe. Klidně se, jo, jo. Zkuste, že jste tady, jo, třeba nějaké jenom ahoj, proč vznikla tahle ta mezera.
1: Dobrý den, zdravím.
0: A kdo? Tak představte se.
1: Tak, moje jméno je Nicole.
0: No,
2: moje a Nela.
0: A já bych se ještě zeptal, co tady děláte, holky, jakože, jak vás tady trápím.
1: No, tak zkoušíme si tak různé vstupy a není to taková brnkačka, jak se může zdát.
0: No.
2: Je to těžké. A co, svůj hlas potom.
0: Co jste třeba jako měli zpracovat tady, jako co jste dostali za úkol?
1: Třeba jako nějaké naše vtipné historky z léta.
0: No, a dál?
1: Tabu témata a celkově den pondělí.
0: Jo, jak byste popsali pondělí. A teď jsme si říkali, jako, že uděláme takovou tu tečku, tak co jsem vám dal skválně zpracovat tady ve studiu?
2: Máme popsat sebe.
0: Vtipně. Takhle to jsem zvědavý. No ven to nepůjde, ale každopádně já přidám vstup, který tady měl zaznít a já vás chci pozvat a je to pořad, který moderuju já a je to pondělí, takže dneska 18. hodina na Rádiu Čas speciál, hudební speciál rádia, často je Music Box. Tak jak se dívám teď do scénáře, tak dneska se ponoříme do playlistu Generace Z, od balad až po hity, které rozproudili TikTok, jo. Je to 12 hitů, které vás čekají dneska po 18. hodině, 12 tváří, které, řekněme, rezonují generací Z. Třeba Billie Eilish, anebo Olivia Rodrigo. Tady bych řekl, že pro Gen Z je asi jedním z nejsilnějších hlasů. Takže více už prozrazovat nebudu. Music Boxu Rádia Čas dneska hity Generace Z. A startujeme po 18. hodině. No a teď dál samozřejmě muzika a hity, které milujete z Rádia Čas. No a já se jdu věnovat stážistkám.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno, místy zataženo, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Ano, léto, to je spoustu zajímavých akcí a přispívá k tomu i Megalétto Rádia Čas. A dneska větu, kterou skládáme, máme opět před sebou. Vy už víte z rána od Rádia Alenky první slovo. Pokud jste u toho nebyli a člověk od rádia nemůže stát stále, nemůžeme tady být přibytí, jak se říká, máme práci a tak dál a tak dál. Takže to první slovo připomenu. První slovo je slovo mám. Jo? A teď si k tomu můžete připsat, třeba na ledničku pověsit nebo do mobilu, anebo zapamatovat druhé slovo, správnou. Takže dvě slova, mám správnou. Jo? Jinak samozřejmě finále odpoledne a dneska to budou dva lístky a bude to na fil Můj vzor Brožský Karel. Jo? Lístky jsou na pátek 31. července, to je tento pátek, a bude to letní kino Olomouc. Takže pokud jste z Olomouce, tak už si hlídejte odpoledne to finále, půjdete na skvělý film. Takže držím palce, hlídejte si dneska odpoledne výzvu, do finále i tahle akce bude stát za to. Tak ale teď zase zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilhařovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody daleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. Rezidence@julianka.cz.
4: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
5: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
6: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
5: Počkej, děláš cateringy?
7: Ano.
5: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy, to je trošku divný.
7: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
5: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
4: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
8: Hity, které milujete.
4: Relax.

0: Pam, pam. Tak po 11. obědovka Rádia Čas startuje a já řeknu ta nejvoňavnější hodina z dnešního dne. Takže už dopředu od Aleše tady ze studia dobrou chuť. Jinak čerstvé zprávy opět připraveny s Honzou Gavlčíkem a bude 11 hodin.
1: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na ulici Bohumínské ve směru do centra města. Tady stojí odstavené osobní auto. Nehoda se stále řeší v Karviné v ulici Karola Šlivky. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Kunovicích na ulici Záhumní. A s komplikacemi stále musíme počítat na dálnici D2. Na trase ve směru na Brno na úrovni 630. kilometru probíhá práce údržby.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Riziko požárů dál trvá. Voda v nádržích v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu. Fotbalisté brněnského Artisu dnes hrají proti Mladé Boleslavi. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavlčík. Meteorologové varují před požáry. Výstraha se týká většiny republiky. Lidé by kvůli zvýšenému riziku neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a taky odhazovat cigaretové nedopalky na zem.
2: Morava aktuál.
1: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čerťák, Udolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníku Tvrdkov a Edrovice. Vědci z Olomouce posunuli možnosti umělé inteligence. Dokáže rozpoznat i detaily, které běžné optické přístroje nezachytí. Více řekl mluvčí Univerzity Egon Havrland.
3: Cílem našich odborníků z katedry optiky bylo, aby se umělá inteligence naučila ne pouze jeden konkrétní experiment, ale obecný způsob, jak z rozmazaného obrazu získat ostřejší informaci. Právě proto může stejný model pracovat s daty z velmi odlišných oblastí, od astronomie až po molekulární mikroskopii.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už dneska utkají s hosty z Mladé Boleslavy. Dnešní zápas má výkop v 18 hodin v brněnské ShipX aréně. A dnešek bude podle meteorologů oblačný, místy zatažený. Čekají nás přehánky, objeví se taky bouřky. A nejvyšší teploty se mají dneska odpoledne pohybovat v rozmezí od 20 do 26 stupňů Celsia a k víkendu už pak přijdou tropy. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
5: Já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
4: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: Výborně nám to na Rádiu Čas hraje od Aleše Školmala. Tady z časáckého studia, hezké dopoledne, to letní. Za chviličko to zavoní obědovkou a provoní to. Za chvilku, za pár minut je Eva Rigler, vězte s rozumem, poví o jídle na dovolené, abychom si třeba jako suvenýr nepřivezli pár kil navíc. Já bych mohl mluvit. Minulý týden na dovolené, i když jsme toho našli hodně, jako takhle našli, nachodili hodně, tak no, to kilečko a půl tam bylo. No ale to jsou dovolené. No, pozvu také za prázdninovými zážitky, bude to do Havířova, ale teď muzika a hity, které milujete z času.
1: Hity, které milujete.

0: No už za pár minut společně rozjedeme obědovku Rádia Čas, kde si můžete dát s námi, tedy ve vaší firmě, pizzu. A já u těch dobrot zůstanu. Stravování a dovolená. U nás to takzvaně jistili rohlíky. Snídaně, rohlíky, večeře, rohlíky, někdy i svačina. A tak mít tady výčitky, anebo ne? Jak to vidí Eva Riglare? Evi.
1: Rohlík. Oblíbené pečivo, které se v českých domácnostech objevuje už více než 100 let. A možná dokonce ještě déle. Protože jeho předchůdce podle historiků pochází z doby Rakouska-Uherska a některé prameny dokonce zmiňují už 13. století. No a dobrou zprávou je, že i dneska může být rohlík součástí zdravého a vyváženého jídelníčku. Opravdu ten bílý, obyčejný, tukový rohlík. Rohlíky jsou především zdrojem sacharidů, to znamená energie, kterou naše tělo i mozek každý den potřebuje. Obsahuje taky vitamíny skupiny B, které podporují správnou činnost nervové soustavy a přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Najdeme v něm ale i nějaké ty minerální látky, jako například železo nebo třeba i magnézium. A pokud sáhneme po celozrnné variantě, získáme navíc i více vlákniny, která podporuje zdravé trávení a další pocit sytosti.
0: Tak Evi, děkujem, nemám zas takové výčitky svědomí. No a více na tohle vonavé téma zítra Vy jste s rozumem s Evou Rigler po 11. hodině. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas a hrajeme hity, které milujete.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Léto sebou nese skvělé akce a tak zpráva sportovních a rekreačních zařízení Havířov vás zve na show v havířovském skateparku. Bude to v úterý 28. července od 16 hodin, kdy si tady se zkušeným instruktorem můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru anebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To všechno bude doplněno muzikou, tedy diskotékou s DJem z Rádia Čas. No a vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a sbírejte prázdninové zážitky. Já jdu na hity, které milujete a skvělý den s Rádiem Čas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Rádia Čas.
1: Každý všední den se postaráme o oběd do vaší firmy, i dneska z obědovky Pizza, a věděli jste, že rekord počtu pizz snědených za minutu drží výkon, který je 1,5 pici za minutu. Pokud pizzu od nás z Rádia Čas dneska dostanete, raději neskoušet, doporučuji rozdělit s kolegy. Ono, to vím, pizza, když je dostanete na talíř, tak to se musí prostě vychutnat, to je gurmánské jídlo. Takže ať to platí teď ale telefon a třeba i to dobrou chuť, takže uvidíme, zdali Pavla bude na druhé straně. Tak já to jdu vyzkoušet a je to 6 a ještě 7 a ještě tak. Ale jo, základ máme, teď ještě, aby Pavla zvedla telefon. Všechno bude v cajku, věřím, že poslouchají Rádio Čas. Tak ještě ne, ještě ne. Jak bych už teď rád řekl Rádio Čas, Aleš Škloval, obědovka. Ne, ne. Ono pondělky, že jo? A nejen pondělky. Jsou tady dovolené, jsou tady prázdniny. Tak ještě dvakrát, jo? Jednou. Pavlo. Po druhé. Pavlo. Buď tam je fofar, anebo dovolené prázdniny zahrály svou roli. Tak jo, tak zase zítra, jo, s obědovkou, a pokud ještě nemáte registraci do obědovky vaší firmy, tak je to jednoduché. Je to přes naše webovky, tady najdete formulář, vyplníte a třeba zítra vybereme vaše telefonní číslo, voláme do vaší firmy a doručíme pizzu až k vašemu prahu, nebo rovnou na váš stůl. Takže obědovka zase zítra a dnes to, dobrou chuť, neproběhlo.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.

0: Radio Čas. Radio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Ono, když se vypnou mikrofony, tak člověk tady povídá s kolegou úplně o všem a teď jsme si říkali, já jsem tak jako Majky mu říkal ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj, čau,
0: čau. Já jsem mu říkal, hele, jakože dneska si nepokecáme na téma, protože téma je, do jakého počasí se narodili vaše děti, tak nevíš o nějakých, jako ne
1: o žádných náhodou. Nevím, že bych měl něco, vůbec, takže nemůžu ani soudit, jaké by bylo počasí.
0: No. To ještě brzo. Jak kvituješ třeba tohleto počasí v létě?
1: Za mě úplně ideální. Hmm. V době, kdy mám být v práci a kdy mám pracovní den, tak za mě úplně ideální. Hmm. V době, kdy mám být u vody, právě zrovna včera jsem šel k vodě, já jsem měl volnou neděli a bylo 28 stupňů, nebo alespoň se to psalo, pocitově mi přišlo, že tak 22, no do té vody jsme nešli, jo, takže jsme se akorát tak jako vyčilovali u
0: ale užijem si, užijem, jsem četl pátek, sobota, neděle.
1: Čeká nás to příští týden, takže ty vedra přijdou ještě.
0: Jo. Dobře, takže dál už Majky, my jdeme na aktuální zprávy, Rádia Čas a 4 minutky a bude pravé poledne. Dobrou chuť k obědu.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas.
5: Aktuálně si dávejte pozor, ve Zlíně v ulici Zelená probíhá tady vyšetřování nehody. Nákladní vozidlo narazilo do plotu. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Brně směr Příbram na Moravě. Srazily se tady dva osobní automobily. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte taky v Brně v ulici Klobásova na křižovatce. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Muži v Česku mají v průměru vyšší příjmy než ženy. Bohumín rozšířil místa posledního odpočinku. Na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vydělávají muži v průměru více než ženy. Rozdíl ve mzdách patří k nejvyšším v Evropské unii a nejvíce je vidět u vysoce kvalifikovaných profesí. Situace by se ale měla postupně zlepšovat. Od příštího roku totiž začnou platit nová pravidla, která mají pomoci snížit rozdíly ve mzdách žen a mužů.
2: Morava aktuálně.
5: Bohumíně přibyly nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční platba představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
5: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. Dolní Lipové na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Návštěvníci na ní projdou 14 zastavení s informacemi o nejznámějších vrcholech Jeseníků. Součástí stezky je také lesní bar, koupací rybníček a místo k odpočinku. Trasa měří 360 metrů a je vhodná i pro rodiny s kočárky.
2: Rádio Čas, sport.
5: Zbrojovka Brno porazila Spartu. Nováček šance ligy zvládl úvodní kolo a na domácím hřišti zvítězil nad pražským týmem 3-1. Brněnský celek připravil Spartě nečekanou porážku hned na začátku sezóny. Pro Zbrojovku jde o cenné vítězství proti jednomu z favoritů soutěže. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas, hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
1: Já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť.
7: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

0: Pondělní odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také se skvělou muzikou. Hity, které milujete, ty vám budeme servírovat i dneska po celý den. Budeme také soutěžit a nadělovat, o co konkrétně a jak soutěžit, to si povíme. A za chviličku se podíváme také do Spojených států, protože tam ve škole testují prvního humanitárního robota. O co konkrétně jde a jakým způsobem bude fungovat, to si povíme. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádem Čas, jak jsem slíbil, tak se podíváme na umělou inteligenci, protože ta už dneska píše texty, řekl bych, že ji pomáhá doktorům, překládá, programuje, ale přiznám se, že jednu profesi jsem se dlouho neuměl představit, že by se jí mohla dotknout, a to jsou učitelé. Ale pozor, protože v americkém New Yorku už udělali další krok. Dočetl jsem se, že do jedné školy tam nastoupil humanitární robot, který se má teda jmenovat Sally. A není to teda žádná obrazovka na kolečkách, má silikonovou kůži, hnědé vlasy, umí měnit výrazy obličeje a dokonce také mluví i s přízvukem, který mu naprogramovali. No a její úkol je pomáhat při výuce umělé inteligence a také robotiky. Studenti nebo žáci se s ním můžou povídat, komunikovat anonymně a funguje na uzavřené síti, takže škola tvrdí, že je bezpečná a nemělo by se nic špatného stát. Mimochodem, co jsem se dočetl, tak tahle, dejme tomu učitelka, vyšla v přepočtu na 1,2 milionu korun. No, já jsem vlastně rád, že to tak je, že se to zapojuje trošku do té praxe, protože informace může předat také robot, ale co si budeme, povzbudit studenta před písemkou, poznat, že se třeba necítí dobře, nebo si s ním po hodině popovídat, to jsou věci, u kterých bych byl rád, kdyby ještě dlouho zůstaly čistě lidské ruce. Takže doufám, že to tak ještě nějakou dobu bude.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Léto stále trvá a my stále rozdáváme a nadělujeme lístky a vstupenky na ty nejlepší akce. A dneska tady máme lístky na Můj božský vzor Karel. Je to skvělé vystoupení, průřez celou hudební kariérou našeho největšího zpěváka a zlatého slavíka v podání 24. Kristiána Šepka. Já mám tu čest, že už jsem ho zpívat slyšel a můžu naprosto doporučit. Mimo jiné v pátek 31. července vystoupí v Letním kině v Olomouci a vy tam díky našemu rádiu můžete být úplně zadarmo. Stačí dát dohromady výherní větu, ta se jako vždy skládá ze 4 slov. Dvě už jsme prozradili a já během mého vysílání tyto dvě slova připomenu a ještě přidám třetí. Tak pokud je nemáte po kupě, rozhodně poslouchejte. Teď počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno, místy zataženo, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas. No a my se dneska ptáme, jaké počasí doprovázelo na svět vaše děti. Ono se o tom často vedou spekulace, co je lepší, jestli zima nebo teplo, právě úplně ze začátku. No a píšete to hodně, napsala třeba Dagmar, krásné ráno, já jsem rodila přesně před 6 lety. Dcerka Josefína se narodila 27.7. Bylo krásné, vlahé, ale teplé ráno. Můj druhý nejkrásnější den v životě. První byl porod syna v únoru 2014. To si jen pamatuju, že nebyl sníh, ale byla zima. Tak dejte vědět vy ostatní, pište na Facebook, nahrávejte hlasovky na WhatsApp 77 66 12 800. Téma, kterému se dnes ještě budeme věnovat. Teď už ale připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, Marka Ztraceného, havířovské slavnosti a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: To je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@juliánka.cz.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina. Předávám slovo Martinovi, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. Řekneme si, že pravidla u státní poznávací značky se mohou změnit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Stále si dávejte pozor ve Zlíně v ulici Zelená. Probíhá tady vyšetřování nehody. Nákladní vozidlo narazilo do plotu. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Brně směr Příbram na Moravě. Srazily se tady dva osobní automobily. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte taky v Brně v ulici Opuštěná. Porouchalo se zde vozidlo. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Pravidla kolem státní poznávací značky se mají změnit. Opava rozšiřuje možnost parkování. Olomouc vyzkouší chytré detektory zvuku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Státní poznávací značka by nově mohla zůstat i při výměně auta. Připravovaná novela zákona má řidičům umožnit, aby si při koupi nového vozu nechali registrační značku ze starého auta a převedli na nový vůz. Návrh dnes projednává vláda. Zjednodušit by se mělo také vyřizování některých úkonů přes internet bez návštěvy úřadu. Změny by mohly začít platit postupně od poloviny příštího roku.
1: Morava aktuálně.
4: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude desítky nových míst. Více nám řekl referent tiskového oddělení Martin Kůz.
5: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit desítky nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
4: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomouc vyzkouší chytré detektory zvuku. Čtyři zařízení budou hlídat vybraná místa ve městě a dokážou rozpoznat například výstřel, agresivní křik nebo rozbití skla. Upozornění okamžitě pošlou městské policii, která může rychleji zasáhnout. Detektory se mají v ulicích objevit na podzim, například u hlavního nádraží.
1: Rádio Čas, sport.
4: Atletka Barbora Malíková získala další český titul. Na mistrovství republiky v Plzni vyhrála běh na 400 metrů a obhájila prvenství. Oštěpařka Nikola Ogrodníková při návratu po mateřské dovolené vybojovala bronz.

0: stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys z takový kroasán?
3: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
2: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Společnost před pondělkovámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a také já, Mirek Rašila, se mnou samozřejmě skvělá muzika, hity, které milujete. Za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za sportem a přidám také třetí slovíčko do naše tajenky k Megaletu Rádio Čas. Teď už ale muzika, jsme Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Dneska tady mám pro vás pozvánku do Havířova, konkrétně do havířovského skateparku, protože už zítra 28. července v 16 hodin tady startuje skvělá akce, díky které si můžete při spolupráci se zkušenými instruktory vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí bude také parkourová show a to vše bude doplněno o diskotéku Rádia Čas společně se mnou. Já se budu

0: těšit, že se potkáme. No a vstup na celou akci je zdarma, takže už zítra v havířovském skateparku.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
3: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
4: Přijďte si užít show v havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
6: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a my se v tuto chvíli přesuneme do dnešního rána. I dnes totiž probíhalo Víš, nevíš, tak pojďme zjistit, jak nám při pondělku fungují hlavičky, co bychom věděli a jak bychom dopadli. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V 83. 1983 naměřili v pražském Klementýnu ve své době nejvyšší teplotu, tuším od roku 1775, to bylo tehdy 37,8, od té doby už jsme to párkrát překonali. Vyjmenovali byste mi jména slavných televizních rosníček nebo meteorologů, tak aspoň 4.
4: Zákopčaník.
3: Co si pamatujete? Ano, přesně tak.
5: Ale Zárybnická.
4: Zárybnická, ano, ano, ano.
3: Pamatujete si nějaké takové ty rosničky, jakoby novácké, které tehdy...
4: Jako to byly takové ty hambaté, ne? Ještě tenkrát.
3: Kohokoliv. Jako.
5: Míša Dolinová. Sněhánky. Teď naše kolegyně, ne? Terka Poferová dělala taky,
4: vlastně,
5: ne?
4: Pravda,
3: známe. Rosničku. Známe přesně tak. Čím se živí herpetolog?
4: Herpetolog? To je to nějaká nemoc, herpes. To je přece nemoc, ne? Ale to asi nebude s tím souviset.
3: Nápovědi?
5: No.
3: Studuje plazy, zabývá se hmyzem, zabývá se keramikou, zabývá se stromy a dřevinami.
4: Tak to první bych řekl.
5: Já bych řekla stromy a dřeviny.
3: Je dobré se domluvit.
4: To první bylo co?
3: Studuje plazy.
4: Já bych řekl ty plazy.
5: To by byl plazolog.
3: Tak zůstaneme u plazologa, je to tak, přesně tak, plazy a oboživelníky. No a v roce 1950 australský herpetolog a lovec hadů Kevin Budden jako první odchytil na světě tajpana velkého. Kevin, já mám pocit, že jsem to přesně před rokem dával, bohužel o den později zemřel. Tipnete si jak?
4: Tak byl to tajpán, tak byl to velký pán, tajemný, a asi ho nějakým způsobem uštknul, anebo co ho mohl ještě třeba
3: tak
4: oběsit?
3: Buď ho ten tajpán uštknul teda, nebo nešťastně spadl ze srázu, anebo byl zavražděn.
5: Aha.
4: Ještě jednou?
5: Tak ho uštknul.
4: To, a to druhé, jo, no, tak vidíš to, jsme se vlastně shodli, no.
3: Takže děkujeme mu, že ho objevil, a děkujeme za oběť tedy.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Můj vzor božský Karel, to je jedinečný koncert, na který dneska rozdáváme lístky. Bude probíhat v pátek 31. července v letním kině v Olomouci. No a k tomu potřebujete znát výherní větu a třetím slovíčkem do naší výherní věty je slovo výherní. Jo, takže přímo slovo výherní je třetím slovem. První dvě už jsme prozradili, pokud je nemáte, tak ještě jednou dneska připomenu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina. Slovo už si v tuto chvíli bere Martin Fabík. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že do Česka se vrátí vysoké teploty.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Aktuálně si dávejte pozor, směr Český Těšín, Frýdek, Místek v oblasti Šprochovic. Stala se tady dopravní nehoda. Dále buďte opatrní na Zábřehu v ulici Olomoucká. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody osobního auta a motorky. Pozornost mějte v Brně v ulici Poděbradova poblíž křižovatky. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě je policie a záchranná zdravotnická služba. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Vás vítá Martin Fabík. Česko čeká návrat tropického počasí. Meteorologové očekávají teploty, které mohou vystoupat až ke 40 stupňům. Podle televize LTV Plus k nám horký vzduch začne proudit od středy a přinese několik dní slunečného a velmi teplého počasí. Odborníci ale zároveň upozorňují na vyšší zátěž pro zdraví a možné riziko požárů.
1: Morava aktuálně.
0: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
0: Brno plánuje novou lávku nad Rušnou komunikací. Nové přemostění Jedovnické ulice v části mezi Lišní a Vinohrady má být dlouhé více než 100 metrů a poslouží chodcům i cyklistům. Součástí stavby budou také úpravy okolních chodníků. Lávka za zhruba 25 milionů korun má zlepšit bezpečný pohyb lidí v této části města.
1: Rádio Čas, sport. Fotbal

0: kola šance Národní ligy začne v 18 hodin v Simply Aréně. Pro oba celky půjde o první ligový zápas nové sezóny. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Jedna z pekárna začala péct croissány. Jsou to croissány s ochlupením. Ještě v tom si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový croissán?
3: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
2: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas, dnešní den 27. červenec patří Jaroslavům, přejeme všechno nejlepší, pardon, Věroslavům. Je dneska slaví svátek, no mimo jiné véteru rádia Čas za chviličku nabídnu tipy, kam můžete v tomto týdnu vyrazit a podíváme se také na to, co nás čeká v zítřejším pořadu. Jeste s rozumem, teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Pondělí odpoledne zůstává Rádio Čas a my se podíváme na zítřek, protože tak jako každé úterý, tak je zítra po 11. hodině v našem éteru odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a zítra se zaměříme na takovou typickou věc, kterou řekl bych, že nikde v zahraničí moc nenajdeme, a to rohlík.
1: Rohlík. Oblíbené pečivo, které se v českých domácnostech objevuje už více než 100 let a možná dokonce ještě déle. Protože jeho předchůdce podle historiků pochází z doby Rakouska-Uherska a některé prameny dokonce zmiňují už 13. století. No a dobrou zprávou je, že i dneska může být rohlík součástí zdravého a vyváženého jídelníčku. Opravdu ten bílý, obyčejný, tukový rohlík. Rohlíky jsou především zdrojem sacharidů, to znamená energie, kterou naše tělo i mozek každý den potřebuje. Obsahuje taky vitamíny skupiny B, které podporují správnou činnost nervové soustavy a přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Najdeme v něm ale i nějaké ty minerální látky, jako například železo nebo třeba i magnézium, a pokud sáhneme po celozrnné variantě, získáme

0: Navíc i více vlákniny, která podporuje zdravé trávení a delší pocit sytosti.
1: Řekla Evča Rigler, no a celý pořad už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
5: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
6: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
5: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
6: Tak on záleží pokon. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

I dnes tady mám pro vás tip, kam můžete vyrazit, a zvu vás na pátek do Frýdku Místku na koncert 90. Na jednom pódiu totiž vystoupí Lunatic a Holky, dvě největší ikony české popové scény 90. let, které rozezní zahradu Národního domu svými největšími hity. Myslím si, že to je akce, která udělá radost snad úplně každému, tak pokud vyrazíte, přeji vám příjemnou zábavu. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a i dneska samozřejmě nadělujeme, celý týden budeme, máme tady vstupenky třeba na Marka Ztraceného, na Brod 1995, na Havířovské slavnosti a dneska na luxusní koncert Můj vzor, Božský Karel. Jedná se o jedinečný koncert, který je průřezem celou hudební kariéru našeho největšího zpěváka a zlatého slavíka v podání 24-letého Kristiána Šepka. No a tato akce proběhne třeba už 31. července v letním kině v Olomouci, no a vy tam můžete vyrazit úplně zdarma, někoho vzít úplně společně sebou a užít si to na maximum. Stačí dát dohromady výherní větu, my jsme prozradili už 3 slovíčka, pokud jste nechytili první 2, tak ty z ní mám správnou. A jakmile dáte dohromady celou výherní větu, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas za minutku a půl 15. hodina a se mnou ve studiu už Terka Puferka, ahoj.
1: Čau.
0: Tak jaký jsi měla víkend?
1: Krásný, vyloženě pracovní, ale jsem spokojena.
0: To je dobře, tak to má být. Prosím tě, já se tě zeptám na dnešní téma, protože my se ptáme na počasí, když se narodili naše děti. Já teda o tom moc nemám co mluvit, protože děti stále nemám, ale ty už ano, tak vzpomínáš si, vůbec byl prostor na to myslet nebo
1: takhle,
0: pamatovat si?
1: Obecně nebyl moc prostor myslet, když se narodili děti, ale pamatuju si, že bylo jaro, oni jsou 10. května, takže bylo venku hezky a já to teda prožívala maximálně skrze to, že jsem si říkala, jo, budu moc brzy chodit ven, není to jako v zimě, budem chodit na ty procházky, tak skrze to si to pamatuju.
0: Ano, to si myslím, že se spíše řeší častěji, jestli přesně lépe mít děti v zimě, nebo na jaře, nebo v létě. Téma, kterému se budeme ještě věnovat, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, teď si slovo bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Řidiči, stále buďte opatrní v Zábřehu v ulici Olomoucká. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Pozornost mějte v Brně v ulici Poděbradova poblíž křižovatky. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě je policie a záchranná služba. Problémy můžete očekávat na trase Lanžhot Brno v oblasti Opatovic. Je tady odstavený nákladní automobil. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Muži v Česku mají v průměru vyšší příjmy než ženy. Bohumín rozšířil místa posledního odpočinku. Na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vydělávají muži v průměru více než ženy. Rozdíl ve mzdách patří k nejvyšším v Evropské.

0: která mají pomoci snížit rozdíly ve mzdách žen a mužů.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční plat představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
0: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. V Dolní Lipové na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Návštěvníci na ní projdou 14 zastavení s informacemi o nejznámějších vrcholech Jeseníků. Součástí stezky je také lesní bar, koupací rybníček a místo k odpočinku. Trasa měří 360 metrů a je vhodná i pro rodiny z kočárky.
1: Rádio Čas Sport.
0: Artis Brno čeká premiéra v nejvyšší soutěži. V Šipex aréně se dnes představí domácí tým proti FK Mladá Boleslav. Utkání prvního kola šance ligy začne v 18 hodin. Pro nováčka soutěže půjde o první zápas mezi českou fotbalovou elitou. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teplota.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
2: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
1: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vítám u dnešního vysílání. Přeji, ať do toho nového týdne vkročíte tou pravou nohou. Tímto týdnem se zároveň přehoupneme do druhé poloviny prázdnin, tak já doufám, že si to zatím báječně užíváte, že už máte nazbíráno spoustu skvělých zážitků, počasí zatím docela přeje, takže značka ideál. No a my se za malou chvíli vrhneme do spousty zajímavých témat, které tady pro vás dneska mám. Je toho opravdu spoustu, nicméně dáme si na začátek muziku a mám tady vyloženě letní pecky Kygo, Hot Stuff a nebo také jedna už starší klasika Baltimora a Tarzan Boy.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čiazno a my se pojďme podívat na školství. Naše doba se v mnohem stále vyvíjí a máme mnoho pokroků. Někdy ale jako lidstvo přijdeme na to, že je lepší vrátit se k takovým těm úplně obyčejným věcem. A v rámci školství to tak je například v tom, že se čím dál tím více začínají zakládat jedlé zahrady, kdy děti krásně dokáží pečovat o veškeré rostliny a pak už se z těchto různých potravin i vaří. Je to vlastně takový super projekt, který podpořil i stát. V minulém roce vypsal 110 milionů korun pro zájemce školy právě proto, aby si mohli vybudovat vlastní zahrádku, kde děti nejenom, že o všechno opravdu pečlivě pečují a funguje to vyloženě tak, že skutečně udělají všechno oni od zasetí až po sklizeň. Díky tomu zapojují svůj čich, hmat i chuť, protože všechno následně jedí. Část mohou sníst přímo na místě a část se potom využívá jako zdroj jídla pro školní kuchyni. No a zároveň se učí i trpělivosti, protože úroda nepřijde hned, ale až po týdnech péče a díky tomu je to krásné pro jejich rozvoj. Tak klidně napište, jestli právě ve vaší škole už něco podobného mají, protože co jsem četla, tak do tohoto projektu se zapojuje čím dál tím větší množství škol po celé České republice.
1: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov.

0: Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
4: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Rádio Čas.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, i přesto, že léto máme opravdu v plném proudu a teprve tento týden se přehoupneme do druhé poloviny, takže mnoho letních zážitků je ještě před námi, tak zároveň už se samozřejmě těšíme i na krásné zážitky, které budou třeba v těch chladnějších měsících, například čirou náhodou zmíněno v listopadu 21.11. No a to samozřejmě jako každý rok rozburácíme Ostravar arénu a užijeme si kopec skvělé zábavy, protože bude probíhat náš megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Bude tam nálož úžasné muziky, a to jak té zahraniční, tak české. Z Česka dorazí David Koller, Olympic, Lenny společně s Marpem. No a v rámci zahraničí tady přijede Europe, protože oni mají v letošním roce evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No a jedna z těch zastávek bude právě u nás v Ostravě na megakoncertě Rádia Čas. Tak já věřím, že budete u toho, my s naším týmem rozhodně, no a odneseme si nezapomenutelné zážitky. No a teď už se pojďme podívat na to, jaké nás zítra čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý si už

0: Ladíte Rádio Čas, no a samozřejmě my i v této hodině budeme soutěžit s naším megalétem Rádia Čas. Vždycky v těch odpoledních hodinách už máme nazbírána tři slůvka a já přidám poslední. No a ve chvíli, kdy pak slyšíte jingle jakožto výzvu, tak to znamená, že máte co nejrychleji volat, abychom se dozvěděli, jestli znáte celou čtyřslovnou větu. No a ten, kdo mi ji řekne jako první, tak ten samozřejmě získává parádní ceny a že jich tady pro vás máme opravdu požehnaně. Takže já bych se rovnou přesunula k tomu, abych vám řekla správné poslední slůvko a to zní větu. Ve chvíli, kdy uslyšíte jingle Rádia Čas, tak volejte Megaléto Rádia Čas a my si poslechneme, jestli znáte všechna čtyři slůvka. Končí to teda ještě jednou, připomínám, slovem větu. No a v tu chvíli ten, kdo to zvládne, tak vyhrává úžasné ceny. No a konkrétně dneska to budou dva lístky na koncert Můj vzor Božský Karel. No a já si myslím, že kdokoliv z vás, kdo tohoto imitátora Karla Gotta někdy slyšel zpívat, tak ví, že je to naprosto opojný zážitek. Měla jsem tu čest si ho poslechnout, je to nádhera, takže rozhodně máme o co hrát.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Ladíte Rádio Čas, no a pokud máte volnou chvíli, mrkněte na náš Facebook, kde dneska zjišťujeme, jaké počasí doprovázelo na svět vaše děti. Máme tady spoustu různých odpovědí, třeba Pája píše, u syna se střídal déšť a sníh, je ke konci listopadu, a u dcery byla krásná letní noc, je na konci června. Pak třeba ještě Jana, moje první dítě přišlo na svět 4 dny po Mikuláši a malá byla můj největší dárek pod stromeček. A druhé venku byl sníh, všude to klouzalo, holka je prosinec a kluk únor. No tak v mém případě naopak teplá to doba, protože bylo 10. května, přímo téměř pravé poledne, tím pádem tam bylo opravdu velké vedro. No a my určitě chceme vidět vaši zkušenost. V tuto chvíli už si ale dáme zprávy ze zpěta i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici u Starého Jíčína poblíž oblasti Dub. Srazila se tady 2 osobní auta. Dále buďte opatrní v Olomouci na ulici Lolkova. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto srazilo chodce. Pozornost mějte i v Brně poblíž centra na ulici Bauerova. Střetla se 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Pravidla kolem státní poznávací značky se mají změnit. Opava rozšiřuje možnost parkování. Olomouc vyzkouší chytré detektory zvuku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Státní poznávací značka by nově mohla zůstat i při výměně auta. Připravovaná novela zákona má řidičům umožnit, aby si při koupi nového vozu nechali registrační značku ze starého auta a převedli na nový vůz. Zjednodušit by se mělo také vyřizování některých úkonů přes internet bez návštěvy úřadu. Změny by mohly začít platit postupně od poloviny příštího roku.
2: Morava aktuálně.
1: Opava rozšiřuje možnost parkování. V centru přibude 10 nových míst. Více nám řekl referent tiskového oddělení Martin Kůz.
3: Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme proto řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity a současně zachovat bezpečnost a plynulost dopravy. Úpravy organizace provozu nám umožní vytvořit 10 nových parkovacích míst tam, kde je lidé nejvíce potřebují. Věříme, že tato změna usnadní parkování nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům.
1: Hlavním cílem je zvýšení kapacity parkovacích míst a zjednodušení pravidel parkování. Olomouc vyzkouší chytré detektory zvuku. 4 zařízení budou hlídat vybraná místa ve městě a dokážou rozpoznat například výstřel, agresivní křik nebo rozbití skla. Upozornění okamžitě pošlou městské policii, která může rychleji zasáhnout. Detektory se mají v ulicích objevit na podzim, například u hlavního nádraží.
2: Rádio Čas, sport.
1: Atletka Barbora Malíková získala další český titul. Na mistrovství republiky v Plzni vyhrála běh na 400 metrů a obhájila prvenství. Oštěpařka Nikola Ogrodníková při návratu po mateřské dovolené vybojovala bronz. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas, hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys z takový kroasán?
5: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
4: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

Posloucháte Rádio Čas a právě dohrává Olga Lounová, která si letošní rok užívá krásně napůl pracovně, napůl mateřsky, protože v lednu přivedla na svět svou druhou dceru Vivien, kterou vychovává společně s dcerou Ariane se svým partnerem, přičemž se samozřejmě rozhodla, že i nadále nás bude poctívat svou hudbou a koncerty a na podzim tohoto roku, konkrétně 5. listopadu, chystá velkolepou scénickou show a koncert v pražském O2 Univerzu. Mimo to jí samozřejmě můžete vidět vystupovat na mnoha různých obecních slavnostech a obdobných akcích, ale u toho koncertu v O2 Univerzu tam víme, že to bude opravdu velká paráda, protože jeden takový už pořádala.

0: Tak to byli Kabáti na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, máme tady léto, což je mimo jiné období svadeb. No a ti z vás, kteří jsou třeba pozváni na větší množství svadeb a jste ženy, tak určitě víte, že to sebou nese takový malinký problém. Člověk chce vypadat krásně, vezme si nějaké vysoké podpatky, vypadá na všech fotkách elegantně, paráda, akorát nohy z toho neskutečně bolí. A to se samozřejmě netýká čistě jenom toho, když jdete jako host na svatbu, ale nedávno jsem tady na internetu viděla video, bylo to teda bohužel někde z Asie, nic, co bychom si mohli objednat tady, ale normálně to byly boty, které máte jako lodičky, máte tam krásný, vysoký, tenký podpatek, ale zároveň si potom můžete otevřít tu patu a zaklapnout ten podpatek a rázem jsou z toho boty úplně s rovnou podrážkou. No já si myslím, že pokud se něco takového začne vyrábět tady u nás v Česku, tak potom půjdeme my všechny ženské jako vosa po bonbonu, protože ta představa, že dojdete na akci krásně vyšňožená na vysokých podpacích, na v momentě, co už se jde prostě tančit a pařit, tak si dáte hezky rovnou podrážku a máte klid. No kdo by to nebral?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídat si budeme například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.
9: Hraje.

0: jsou písně, které se prostě nikdy neoposlouchají a I Want to Break Free od skupiny Queen přesně mezi ně patří. Tak reálné Queeny už se sice naživo neposlechneme, ale zase se musí nechat, že v dnešní době je opravdu velké množství skvělých revivalů. Já sama jsem jich uváděla už několik na různých akcích, ten poslední například v sobotu, a musím říct, že někdy úplně koukám, jak perfektně mají nacvičené, protože přeci jenom jsou takové kapely, které není až tak těžké odimpretovat. Ale co se týká Freddieho Mercuryho, tam ta hlasová technika musí být opravdu na špičkové úrovni, aby člověk dokázal dobře zaspívat jeho písně, natož aby to bylo připodobněné přímo k jeho hlasu a k jeho projevu, který na pódiu měl. Bylo to naprosto jedinečné. Samozřejmě nikdo nikdy už nebude jako on, ale musím říct, že některým to jde opravdu velmi dobře a člověk, když se na chviličku zasní na místě a vžije se do té hudby, tak si může minimálně představit, že se na tom velkolepém koncertu reálné skupiny Queen nachází. Dejte mi klidně vědět, jestli máte nějaký svůj oblíbený revival nejenom skupiny Queen, ale kterékoliv další. No a my pokračujeme dál a za malou chvíli tady pro vás bude například Hozier Take Me to Church, no ale předtím si ještě dáme zprávy o zítřejším počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý si užije

0: 14 stupňov Celzia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Jazz. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední. No a přátelé, víte, co je absolutním hitem letošního léta? Jsou to jednoznačně fotky se slunečnicemi. A teď nemám na mysli, že vám někdo slunečnici donese, byť z toho určitě také bude krásný snímek, ale fotky na těch nádherných slunečnicových polích. Teď je přesně jejich čas, takže pokud ještě takovou fotku nemáte, máte tu možnost. Máme jich docela hodně. Já jsem se onehdá asi 2 týdny zpátky vracela z jižní Moravy a těch slunečnicových polí jsme teda potkali několik. Zároveň třeba v Hlavatcích na Českobudějovicku, tak tam jistá farmářská rodina připravila i speciální fotokoutek, kdy tam přidala takové velké srdce. Vypadá to tam absolutně nádherně. Takže pokud ještě takovou fotku nemáte, určitě věřím, že se vám podaří někde udělat. No a zároveň klidně, pokud už máte, se nám pochlubte na našem WhatsAppu Rádia Čas, my se rádi pokocháme.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupí v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Toužíte po novém domově bez kompromisů? Přijďte na den otevřených dveří do rezidence Juliánka v Šilheřovicích o víkendu 1. a 2. srpna od 10 do 18 hodin. Objevte prémiové rodinné bydlení s klidem přírody nedaleko Ostravy. Zajistíme financování na míru. rezidence@julianka.cz.
6: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
7: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
8: To by byl ideální svět, takhle by jsem si to představovala.
7: Počkej, děláš cateringy?
8: Ano.
7: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
8: To většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
7: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
9: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, v následující hodince bude probíhat i soutěž s naším megalétem Rádia Čas. Takže pokud jste pozorně poslouchali během celého dne, tak už znáte tři slůvka z celkově čtyř slovné věty a já doplním to čtvrté, už jsem ho tady dneska taky říkala, ale že jsem kámoš, připomeneme, že se jedná o slovíčko větu, tak já doufám, že až se ozve jingle megalétu Rádia Čas, tak se mi ozvete a hlavně, že ten, kdo se dovolá jako první, bude tu větu znát. Držím palce, protože dnešní cena je opravdu krásná. Jsou to dva lístky na koncert Můj vzor božský Karel, takže to bude úžasný hudební zážitek. Teď už ale máme přesně 17 hodin a to znamená, že nás čekají informace ze silnic a také zprávy ze světa i z domova.
1: Aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě na křižovatce ulic Vereslavínová a Husová srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní, v Hodoníně v ulici Hlavní stojí zde odstavené vozidlo, může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Brně na hlavním sjezdu a výjezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: Vás vítá Martin Fabík. Česko čeká návrat tropického počasí. Meteorologové očekávají teploty, které mohou vystoupat až ke 40 stupňům. Podle televize LTV Plus k nám horký vzduch začne proudit od středy a přinese několik dní slunečného a velmi teplého počasí. Odborníci ale zároveň upozorňují na vyšší zátěž pro zdraví a možné riziko požárů.
1: Morava aktuálně.
0: Bělský les má novou atrakci pro nejmenší. Ostrava tam otevřela další dětské hřiště. Více nám řekla tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Území bylo kompletně proměněno v rekordně krátkém čase. Oproti původnímu předpokladu s dvouměsíčním předstihem lidé tak budou moci revitalizované hřiště využívat již v této sezóně. Nový mobiliář ke hře ocení malé i větší děti. Fitness prvky přivítají též dospělí. Přibyly lavičky i další pro návštěvníky potřebné prvky.
0: Brno plánuje novou lávku nad rušnou komunikací. Nové přemostění Jedovnické ulice v části mezi Lišní a Vinohrady má být dlouhé více než 100 metrů a poslouží chodcům i cyklistům. Součástí stavby budou také úpravy okolních chodníků. Lávka za zhruba 25 milionů korun má zlepšit bezpečný pohyb lidí v této části města.
1: Rádio Čas Sport.
0: Zlínští dorostenci o víkendu ovládli Zlatý Kahan. Na mezinárodním turnaji v Ostravě obhájili loňské prvenství díky výhře nad Gurníkem Žábže a remíze se Slovanem Bratislava. Pro mladé fotbalisty je to povedená příprava před novou sezónou. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
4: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
3: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas. My už jsme tady nedávno zmiňovali, že pokud se chystáte do ostravské zoologické zahrady, tak určitě nesmíte vynechat pavilon žiraf, protože se tam narodilo nové mláďátko, takže nádherná podívaná. Když se ale podíváme na výrazně více ohrožené druhy, tak je velmi dobrá zpráva z jedné zahraniční zoologické zahrady, konkrétně jste v Detroitu, protože tam se gorile Tulivu podařilo přivést na svět holčičku a jedná se o první mládě za 98 let, které se právě v tady této zoologické zahradě podařilo přivést na svět. Gorily jsou velmi ohrožená zvířata a samozřejmě jakékoliv mládě je vždy velkým úspěchem. Dnešní technologie už jsou velice pokročilé, takže celých těch 8,5 měsíce těhotenství chovatelé gorilu Tulivu pomocí pozitivního posilování naučili dobrovolně spolupracovat při pravidelných ultrazvucích, takže veterináři mohli sledovat vývoj mláděte a byla to její první březost, takže o to více klobouk dolů, že se jí podařilo takovýmto způsobem navést a naučit, aby spolupracovala. No, krásně se potvrzuje, že opravdu my lidé jsme zopis, protože ta podobnost je v mnoha ohledech neuvěřitelná. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my už jdeme poprvé tento týden soutěžit. No a jako první se mi do studia dovolal Jarda. Zdravím, slyšíme se.
2: Pěkné odpoledne.
1: Super, odkud nám voláte?
2: Z Jinkova.
1: Paráda, všechny zdravíme. No a samozřejmě to nejdůležitější, co nás zajímá, je, poslouchal jste dneska Rádio Čas?
2: Ano, poslouchal.
1: Což by mělo znamenat, že znáte, jaká je ta daná věta, kterou po vás dneska chceme slyšet, takže spustíte.
2: Mám správnou výherní větu.
1: Ano, tak je to přesně správně. A díky tomu vyhráváte dva lístky na vstupenky Můj vzor božský Karel. Řekněte mi, máte rád písně Karla Gotta?
2: Mám.
1: Kdo by taky neměl? Máte třeba nějakou oblíbenou?
2: Po každé.
1: Po každé. Já si myslím, že tu i spoustu

0: jiných tam určitě uslyšíte. A byl jste někdy přímo na tomto imitátorovi Karla Gotta?
1: Právě nebyl.
0: Tak rozhodně věřím, že to bude skvělý zážitek, protože já už jsem ho slyšela několikrát a opravdu můžu říct, že to bude boží.
1: Ano, děkuji.
0: Víte, koho vezmete sebou?
1: No, asi přítelkyni.
0: Dobře, tak si to moc užijte a my se loučíme.
1: Jo, děkuji.
0: No přátelé, a my budeme samozřejmě soutěžit i zítra a budeme opět hrát o úžasnou cenu, takže to jistě poslouchejte od rána, ať vám žádné z těch 4 slůvek, které během jednotlivých vysílání budeme říkat, neuteče. No a hrát se tentokrát bude o 2 vstupy na Queenie Let Tour, protože, jak už jsem zmiňovala, revivaly u nás v Česku opravdu frčí ve velkém a konkrétně Queenie je jeden z těch, který naprosto geniálně dokáže napodobit skupinu Queen, takže bude o co hrát.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Přijďte si užít show v Havířovském skateparku. Úterý 28. července od 16 hodin. Díky zkušeným instruktorům si můžete vyzkoušet základy jízdy na skateboardu, lezení na lezecké stěně, základy parkouru nebo střelbu florbalkou na bránu s autobrankářem. Součástí programu bude i parkourová show. To vše bude doplněno diskotékou s DJem z Rádia Čas. Vstup zdarma.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a víte, co je jedna z takových jako nevýhod, když zlomíte srdce nějakému umělci? Je to to, že o vás pravděpodobně udělá nějaký song, ve kterém se o vás tak jako lehce otře a vynese na světlo světa, co jste mu vlastně provedli. To určitě známe například o Miley Cyrus, Flowers, Liamu Hemsworthovi jednoznačně patří a zároveň specialistka na tohle je bez pochyby Taylor Swift, ale jednou z těch, která má také píseň na svého ex, je také Shakira, konkrétně je to skladba Die Die, přičemž ona tam více zvětšnila téma toho, že jí vlastně její tehdejší partner podváděl, přičemž se trošku otřela i o svou tehdejší tchýni, protože ta celou dobu o té nevěře věděla a ještě jí kryla, přičemž milenku přijela vyloženě s otevřenou náručí, což je teda vtipné, když si představíte, že vaše snacha je Shakira a vy vlastně ještě místo toho, abyste byla vděčná, tak hledáte, jak podpořit milenku. No, to už je téma samo o sobě. Nicméně, myslím si, že tahle pomsta fotbalistovi Gerardu Pigemu, který byl oním ex, rozhodně stála za to. Udělala to vyloženě elegantně a myslím si, že spousta lidí dalo obrovskou podporu, respektive nemyslím, bylo to naprosto vidět ve veškerých reakcích. My už se teď ale pojďme podívat na něco z jiného soudku, a to je počasí. Nás zajímá, jak to bude vypadat zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý si užijem

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, je tady léto, což znamená doba dovolených, a ta je samozřejmě komplikovaná pro všechny, kteří jsou zvyklí mít ve svém jídelníčku nějaký řád, nějaká pravidla, tak samozřejmě ve chvíli, kdy jezdíme na různé dovči, tak se to dodržuje výrazně náročněji. Já třeba jsem vyloženě toho názoru, ať se klidně člověk celý rok drží, ale v rámci Vánoc a v rámci dovolené bychom si to měli užít a vychutnat si to, co máme rádi. Nicméně na to tady samozřejmě máme ale naši odbornici, která o tom ví mnohé. Je to naše Eva Rigler z pořadu Zjeste s rozumem, přičemž ten už v premiéře uslyšíte zítra po 11. hodině, takže určitě doporučuji poslouchat. No a právě téma, jak na stravování na dovolené, abychom si jako nežádoucí suvenír nepřivezli kila navíc nebo zažívací obtíže, dáme si takovou menší ochutnávku, no a veškerý díl uslyšíte už zítra.
1: Rohlík, oblíbené pečivo, které se v českých domácnostech objevuje už více než 100 let a možná dokonce ještě déle, protože jeho předchůdce podle historiků pochází z doby Rakouska-Uherska a některé prameny dokonce zmiňují už 13. století. No a dobrou zprávou je, že i dneska může být rohlík součástí zdravého a vyváženého jídelníčku. Opravdu ten bílý, obyčejný, tukový rohlík. Rohlíky jsou především zdrojem sacharidů, to znamená energie, kterou naše tělo i mozek každý den potřebuje. Obsahuje taky vitamíny skupiny B, které podporují správnou činnost nervové soustavy a přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Najdeme v něm ale i nějaké ty minerální látky, jako například železo nebo třeba i magnézium. A pokud sáhneme po celozrnné variantě, získáme navíc i více vlákniny, která podporuje zdravé trávení a další pocit sytosti.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Rádio Čas. Rádio Čas. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a dostali jsme se do pomyslného finále, takže já se s vámi pro dnešek už musím rozloučit. Mějte se nádherně, těšit se budu zase při pátku po třetí hodině. Pořádně užívejte startu do nového týdne a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Rádio Čas.

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Řidiči, stále si dávejte pozor v Ostravě na křižovatce ulic Veleslavínová a Husová. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na trase Brno-Lanžhot poblíž oblasti Hrušky. Stojí zde porouchané vozidlo. Pozornost mějte i na hlavním sjezdu a výjezdu v oblasti Lány. Tvoří se kolony, počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Muži v Česku mají v průměru vyšší příjmy než ženy. Bohumín rozšířil místa posledního odpočinku. Na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vydělávají muži v průměru více než ženy. Rozdíl ve mzdách patří k nejvyšším v Evropské unii a nejvíce je vidět u vysoce kvalifikovaných profesí. Situace by se ale měla postupně zlepšovat. Od příštího roku totiž začnou platit nová pravidla, která mají pomoci snížit rozdíly ve mzdách žen a mužů.
3: Morava aktuálně.
2: Bohumíně přibyla nová místa posledního odpočinku. Lidé si už mohou schránky na urny pronajímat. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
4: Kolumbárium vzhledově odkazuje na historické stavby v neogotickém stylu, které jsou pro naše město charakteristické. Každá ze schránek je bezpečně uzavřena žulovou krycí deskou, aby nedocházelo k vandalismu a krádežím uren. V tuto chvíli už si lidé mohou nová místa pronajímat. Roční plat představuje 350 korun, přičemž do jedné schránky lze uložit až 4 urny.
2: Hrobová místa se pronajímají vždy na 5 let. Vše mají na starosti pracovníci místní pohřební služby. V Dolní Lipové na Jesenicku vznikla nová naučná stezka. Návštěvníci na ní projdou 14 zastavení s informacemi o nejznámějších vrcholech Jeseníků. Součástí stezky je také lesní bar, koupací rybníček a místo k odpočinku. Trasa měří 360 metrů a je vhodná i pro rodiny s kočárky.
3: Rádio Čas, sport.
2: Zbrojovka Brno porazila Spartu. Nováček šance ligy zvládl úvodní kolo a na domácím hřišti zvítězil nad pražským týmem 3-1. Brněnský celek připravil Spartě nečekanou porážku hned na začátku sezóny. Pro Zbrojovku jde o cenné vítězství proti jednomu z favoritů soutěže. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný večer.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
6: Já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť.
5: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
3: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
7: A dneska se ponoříme do playlistu Generace Z, od balad až po hity, které rozproudily TikTok. 12 hitů, 12 tváří, které rezonují generací Z. Hned ze startu dvě mladé ženy, které zásadně změnily způsob, jakým dnešní generace vnímá pop. Billie Eilish je pro generaci Z hlasem introvertů. Její song Birds of a Father je skoro folkovou baladou, kterou nahrála doma na jediný mikrofon. A stejně slavná je i Driver's License od Olivie Rodrigo. Jde o takový portrét zlomeného srdíčka a dívče bolesti po prvním rozchodu. Olivia se tímto singlem stala nejstreamovanější debutující zpěvačkou historie a pro Gen Z jedním z nejsilnějších hlasů. Music Boxu Rádia Čas dneska hity Generace Z.

Ty, generace Z a právě generace Z má svůj hněv a ten umí přetavit ve zlatý hit Gail. Ona přišla s ABCD, brzou skladbou, která, no, vznikla skoro z legrace. Fanoušek ji na TikToku navrhl, aby napsala písničku podle abecedy a výsledkem byl rozkorový song plný ironie a odvahy, který dobil žebříčky. Podobně otevřený je i Conan Gray ve své skladbě Killing Me. Hit je s textem o vztahu, který vás, no, pomaličko rozkládá. Právě tohle oslovilo teenagery, kteří se nebojí mluvit o duševním zdraví a lásce, která je bolí. Ostatně tím si projdeme skoro všichni. V časáckém Music Boxu dneska hity generace Z.

0: Music Box Rádia Čas.
1: No a dneska sú to hity generace Z a generace Z je jazykovia i kultúrne rozmanitá a tak v jejím playlistu bez problému najdeme afrobeat, K-pop i latino pop. Nigerijský zpěvák Rema spojil síly se Selenou Gomez a

společně udělali hit Clam Down. Je to historicky první afrobeat single, který pronikl do top 5 amerického Billboardu. Na opačném konci světa stojí Rose z Blackpink a její hitovka APT, tedy zkrátka pro apartment. Ona vypráví o samotě a tichu v malém bytě, kde trávila dny, když jako teenagerka trénovala na kariéru popové hvězdy. I přes jazykovou bariéru se Rose daří oslovovat generaci, která chápe, co znamená touha po úspěchu a oběti, který sebou úspěch přináší. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to hity generace Z.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A dneska hity generace Z. Balady nejsou mrtvé. Generace Z je oživila a dala jim nový obsah. Irský písničkář Hozier ve skladbě Two Sweet zpívá o muži, který se snaží milovat, ale jeho workoholismus, uzavřenost a neschopnost zpomalit z něj dělají, no co si budem, špatného partnera. Tohle je dnešní doba a neplatí jenom pro generaci Z. Podobně intimní je i Sorry I Am Here For Someone Else od Bensona Boona. Jde o příběh vyslovené lásky, ale v tu nesprávnou chvíli. Jen 30-vteřinová ukázka na TikToku přinesla přes 2 miliony videí. Boon objev Imagine Dragons dokazuje, že i kluci můžou zpívat o zranitelnosti.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
1: A dneska hity generace Z i rock může být protkán emocemi, když ho zpívá někdo jako Damiano David, frontman Maneskin. Ve svém solovém debutu Bon Vide Broken Heart ukazuje, že za divokým glam rockovým výrazem je i citlivý člověk. A Ben Kristoval vnáší do Gen Z prostoru český hlas. Jeho hit Brighter Day je plný naděje, světla a pozitivní energie, i když se zpívá o překonávání temného období. No a zajímavostí je, že Ben klip natáčel s vanoušky přímo v pražských ulicích. Moderní technologie, osobní přístup, to je vlastně Gen Z ve své ryzí podobě. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes jsou to velké hity generace Gen Z.

0: Rádia Čas.
1: A dál hity generace Z, i když jsou narození o pár let dříve, Lady Gaga i Ed Sheeran jsou pro Gen Z stále aktuální. Hlavně proto, že se nebojí měnit. Gaga v songu Abracadabra navazuje na své elektroclash začátky a využívá hlasové filtry inspirované umělou inteligencí. Text songu se dotýká tématu identity a přeměny. Něco, s čím se mladá generace stotožňuje. Ed Sheeran zase překvapil hitem Azizam, což z perštiny znamená miláčku. Nejde o exotiku, ale o vyjádření respektu a otevřenosti vůči světu, což je přesně to, co si Gen Z na interpretech cení. Být lidský, i když jste světová hvězda. No a platí premiéra Music Boxu vždycky pondělí po 18. a v repríze v neděli po 14. hodině. Buďte u toho. Od Aleše Šklubala, těším se příště.

0: Music Box Rádia Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys si takový kroasán?
2: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
1: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravu. Rádio.

0: rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys takový kroasán?
2: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
1: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravu.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehořla

0: nějaký spodní prádlo. Jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom.
2: Jsem fakt takový, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
2: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. I feel the satisfaction in your eyes.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys z takový kroasán?
2: Já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
1: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys takový kroasán?
2: Já bych se té bimbiny vzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
1: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravu.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou představí další inspirativní osobnost, Gábinu Brzo Bohatou. Kromě médií se věnuje i projektu Rok s pastevcem a otevřeně mluví o životě s pasteveckými psy.
1: Takže když já budu chtít toho psa, tak si musím najít Baču, ten ještě musí mít ovce nebo si je pořídit, chci to jako věno, jako třeba nevěsta.
2: To by byl ideální svět, tak aby jsem si to představovala.
1: Počkej, děláš cateringy?
3: Ano.
1: Nesmíjou se ti nikdy lidi, že jako chováš psy, zároveň děláš cateringy. To je trošku divný.
2: To většinou. Většinou to ty druhé strany neví. Já mám takový...
1: Neděláš se třeba jenom radši vegetariánský.
0: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Jedna z pekárna začala péct kroasány. Jsou to kroasány s ochlupením. Ještě vtím si, že je to prostě jenom obarvené něco sladké. Každopádně, co ty koupil bys z takový kroasán?
3: Já bych se té bimby nevzdal. Hezký nový den, k snídaní dobrou chuť?
2: Já se trochu stydím, jo, ale i tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Sní se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čas. To tvoje malování z dušných zámků malování.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.